0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Hit Radio.
7: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Radio.

0: Dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: 一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

0: Chlapku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Praze na Andělu na Kartouskou. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Mín běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babi léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do zooparku Zelčín.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Sakra! Moje záda.
7: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.

0: Svátek. Jen na Hit Radio.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Irisatelier.cz. Merch pro každého.
4: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
5: Já jsem nevinnej.
6: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
7: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
8: Bacha, Benka.
7: Z vězeňského prostředí.
9: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
7: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
10: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
11: Máme pro vás bezvaplán.
10: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
11: První, druhý, klidně třetí.
10: Máme i skluzavky pro malé děti.
11: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
10: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
11: Aquapalace Praha.
10: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
13: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
14: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
15: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
16: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
17: Tak nečekejte, jezděte!
18: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
19: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
18: Více na kopecký.cz.
20: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
21: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
22: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
21: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
0: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

baby. Either you're my

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Tomas Arsov.
2: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
1: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
3: Peťane, ty bordelář jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
4: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
3: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
4: Cože?
3: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
6: Když mobily?
5: Tak Mironet, klikni dvakrát.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou finanční pomoc kvůli krizi na Blízkém východě. Z evropských peněz mezi ně zamíří 264 milionů korun. Další prostředky přidá český stát. Podpora má pokrýt hlavně rostoucí náklady na energie a hnojiva. Žádosti mohou zemědělci podávat do konce října. Brazílie zkrátí pracovní týden ze 6 na 5 dnů. Parlament schválil změnu ústavy, která zaměstnancům zajistí 2 dny volna týdně. Pracovní doba se postupně sníží ze 44 na 40 hodin, a to bez snížení mezd. Změnu ještě musí podepsat prezident. Ten si tak připsal důležitý úspěch před druhým kolem prezidentských voleb, které se koná příští neděli. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli v Lize mistrů na hřišti Manchesteru City 4-2. Obhájci trofeje tak po dvou kolech vedou tabulku. Liverpool porazil Linec 6-3 a Real Madrid zvítězil v Římě 4-3. Fenerbahce příští soupeř Slávie podlehlo Aston Villa 0-6. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Mezi Chodovem a Opatovem vznikne v lokalitě na Jelenách celkem 5,500 nájemních bytů. Aktuálně je v povolovacím řízení první a druhá etapa. Stavět by se mělo začít podle serveru iDnes.cz už v příštím roce. Lokalitu pak spojí se zbytkem jižního města Nový Nadjezd. Kompletní výstavba by měla být hotová do 10 let. Ráno opět chladné, teploty zlehka nad nulou, k tomu místy mlhy, které se budou rozpouštět. V průběhu dne většinou skoro jasno, polojasno, postupně přibývání mraku a maximální teploty do 16 stupňů. Z Metropole Lucie Deňková.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: No jo. Jsme tady.
3: Krásné, dobré ráno.
2: Dobré ránečko, ahoj Davide, ahoj Jasmin.
4: Ahoj.
3: Ahoj Michale.
2: Ahoj Michale. Ahoj vy všichni,
3: ahoj
2: vy. Kdo jste u rádia, kdo jste si nás zapnul. Coldplay a Beyoncé, tím startuje už čtvrteční, panebože, on je čtvrtek.
3: No je.
2: Tak jdeme na to, hezké ráno.
0: Hit

0: Muzika pro vaše lepší ráno, tohle jsou Coldplay a Beyoncé. A taky čtvrteční hit rádio, 5 minut po 6. My jsme se tady včera bavili o tom, že se nám hůř spalo. Já teda musím říct, že na dnešek se mi spalo krásně, tak doufám, že i vy, kdo jste u rádia, jste se hezky vyspal, ale kránu čověče, mě ti vám budila věc, která by mě nikdy nenapadla.
1: Mě ti vám? Tak
0: no,
1: co?
0: No normálně z ničeho nic začalo ozývat takový zvuky.
2: Partnerka byla taky vzhůru teda, jo?
0: No, já jsem si nejdřív říkal, že to je její břicho, jo, ale my máme malýho psa, King Charles Cavalier, ještě je takový zakreslej, a ona si něco snědla včera a taky kručelo břiše, jo, a mě to normálně budilo. A já si říkám, kolik je hodin? A bylo už, já nevím, 4:45, říkám, tak se tady za chvíli stávám, ale celý ráno, když jsem odkázal, tak...
2: Jsem teda rád, že to dopadlo takhle.
0: Ale no, já jsem si říkal, ale spinkala a byla jako spokojená, jenom mi kručilo bříšku, takže to je ráno u mě, co vaše ráno?
1: Já jsem se zbudila v 2:30, když přišel můj přítel z aftrošky z Rádců, takže to bylo takový, jako že zase, no, tak co si pil.
0: A přišel normálně, nebo všechno poboural, tak...
1: Musím říct, že jako přišel celkem normálně, ale samozřejmě jsem mu musela vyspovídat, co u Davida.
2: Hele, ani pes, ani partnerka, která přišla z afterparty, úplně normální noc.
0: A víš, že to máš docela nudný život.
1: Tak jak je to dneska u vás?
0: Pojďte nám napsat, za malou chvíli začíná minuta šampionů. Chceme po vás, klasicky, jméno, město, odkud jste a co právě teď děláte?
1: Ať víme, co děláte doma nebo cestou do práce, kdekoliv. A vy třeba se dozvíte, že někdo je na tom úplně stejně jako vy teďka v tuhle chvíli.
0: Chceme, ať tam napíšete, co právě teď děláte, ať víme, co právě teď děláte. 777-937-777, to je číslo k nám. Hnedka po Sonic na to vlítnem teď Sky na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 6 hodin 11 minut. My jsme se bavili před chvílí o našem psovi, který mu kručilo ráno břicho a shodou okolností, ono se jmenuje stejně jak ten song Sky. To není náhoda. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 11 minut, startuje minuta šampionu. Dneska jsme po vás chtěli jméno, město a co právě teď takhle po ránu děláte, tak pojďme na to.
1: Vlaďka Praha dělá si snídaní při home officeu.
0: Tomáš Mělník rozváží pečivo do obchodu od tří je na nohou.
1: Roman Nymburk sedí v kamionu a míří do Německa.
0: Šťastnou cestu. Martina Praha právě dojela do práce o půl hodiny dříve, taky ji vzbudil pes.
1: Hanka Benešov vaří si už druhý kafe.
0: Jakub Mladá Boleslav jede do práce.
1: Radek Slaný právě nakládá dodávku a vyráží za zákazníky.
0: Tomáš Třinec pracuje a přitom pije kafičko.
1: Lenka Jaroměř obléká malého skororočního satánka a jdou na procházku.
0: Pepa Beroun o 4 už zařezává v práci.
1: Marcela Beroun bohužel už účtuje faktury.
0: A Mirka Kateřinice háčkuje košík na armark a za chvíli bude budit děti do školy.
1: Fanda Nymburk jede do pekárny do Poděbrad, krásné ránko.
0: Žaneta Ostrava chystá v práci snídaní pro hotelové hosty.
1: Anička Plzeň vrací se domů po noční směně. No a pak tady máme ještě jednu zprávu. A Michal to čte před tou minutou šampionů a říká, cíle Marila ze Žďáru má velkou pohodičku. Pojďme podívat,
0: máme tady ještě bonusovou zprávu. Marila Žďár. Ahoj, já luštím křížovky, popijím kávu, poslouchám vaši ranní trojku a těším se do práce. Ale normálně, já úplně vidím Marilu na tom jediném obláčku na obloze, takhle, jak krásně, jak tam sedí, jak tam levituje, takhle. A říká si, no tak to tady doluštím, takže tady popivek na dvě písmena, to bude la. Kávičku, ale rádio se přidám.
2: Za chvíli do práce.
0: Tak přesně já. Hele, a za chvíli už abych byla v té práci. Děkujeme za všechny vaše zprávy, Marilo, samozřejmě, to by to nás moc pobavilo a potěšilo. Děláte spoustu krásných věcí takhle po ránu. Beautiful things, hele, poslý mostek blázen. Benson Boone, hezké ráno, na Zit Rádia.

0: První superstar Aneta Langerová, Hit Radio, 6 hodin 20 minut, hezké ráno. A to mi pověste, co jsme to jako teda celý léto lízali.
1: To mi pověste.
2: No. Já myslím, že se chci zeptat tebe.
0: No to mi pověste. Ale takhle, potravinářská inspekce včera ukázala výsledky letošních kontrol zmrzlin. 54% vzorků neprošlo hygienou.
1: Cože?
0: Hlavní problém je hygiena výroby. Píše se tady, že některá točená zmrzka se z předchozího dne vrací zpátky do stroje. Takže více jak polovina zmrzlin testovaných neprošla.
2: No a jak nám chutnalo celý léto?
0: A jak nám chutnalo? Takhle, já teda přiznám se, vzpomínám si konkrétně na jednu zmrzku, že mě po ní jako nebylo úplně nejlíp a říkám si, no tak to jsem snědl asi nějaký špatný maso. A ona to byla člověče asi zmrzlina.
1: Takže ne vanilka čokoška, ale vanilka salmonela.
0: No pak čokoška byla doma ještě jednou.
1: Pěkně nechutný, půl sedmý ráno.
0: Jakože jsem si dal normálně na nukáč, jako. Ježišmarja. David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Za malou chvíli taky přihodíme dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Je, tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Ranní sprcha, která vás probere.
6: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
5: Jedině v koupelně, která má styl.
6: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
5: Platí do konce října.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Šéfe, došel matroš.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
9: No nekecej.
8: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
15: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
16: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezony opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
17: Franto, co pa všechno se dá sušit?
18: Ovoce, houby, bylinky i maso.
17: A tvůj Bůček?
18: Ten už nestihneš.
19: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.
20: Mami, já mám řidičák.
21: Tak tohle už neopravíme.
20: Dojezdili jsme.
21: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
22: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na pražském okruhu na 29. kilometru u letiště ve směru na dálnici D1, bourala dvě osobní auta, kolona má 1 kilometr a bude narůstat. No a na pražském okruhu okolo 77. kilometru ve směru od letiště budou probíhat práce na silnici. Počítejte se zdržením.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City. We will-

0: Gone. David Guetta tedy svým Stone Senai na Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Rodiče často podceňují, co jejich děti dělají na internetu. Podle nového výzkumu mají mnohdy zkreslenou představu o jejich chování v online prostředí. Například polovina rodičů netuší, že jejich dítě sdílí citlivé údaje nebo dostává agresivní či sexuálně laděné zprávy.
0: Se říká, že není problém, co z internetu stahuje syn, ale co tam nahrává dcera?
2: Levné balíčky z Číny mohou od listopadu znovu podražit. Keclu, které se zavedlo letos v červenci, má totiž přibýt další manipulační poplatek. Už samotné clo přitom výrazně omezilo dovoz levného zboží. Zatímco v červnu dorazilo do Česka přes 13 milionů položek, v září už jen necelé 3 miliony. Vztahy po 40 mohou podle vztahových odborníků ohrozit i zdánlivé maličkosti. Mezi největší problémy patří ztráta společného humoru, nedostatek společných zážitků nebo postupné vytrácení intimity. Partneři se pak často mění spíše ve spolubydlící, kteří řeší jen každodenní povinnosti.
0: Až ve 40?
3: Taky jsem chtěla říct, že to může přijít už mnohem dříve, no?
2: Máš zkušenost, jo?
0: Já? Já spím?
3: Davide.
0: Takhle, tak s tím humorem, tam, za co se můžeme shodnout, tak ten nemáme, jako nikdo
2: to z nás. Jo. To problém není.
0: Ten nepřišel. Co tam bylo dál?
2: Ztráta intimity.
0: No,
2: takhle, to ještě asi brzo řešit.
0: A to třetí?
2: Nedostatek společných zážitků. Pojďme hrát.
0: Enjoy the silence, Depeche Mode. Tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my tři. Další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12.

0: Black Sabbath Burn. 7 minut o půl sedmé. Dáváte si čtvrteční Hit Radio. Dobré ránko, šampioni.
1: Představte si, že máte chipsy zdarma na dalších 200 let. To zní pro milovníka chipsů, jako jsem třeba já, celkem idylicky. Jenže má to háček. Vymyslela si to společnost Pringles a má to takovou podmínku, že musíte slíbit, že až umřete, tak necháte svůj popel uložit do té jejich ikonické plechovky.
0: No a kde je ten háček teda?
1: Pro tebe teda s prstem v nosem.
0: S prstem plechovce, doslova. Má to nějaký jídlo, který byste, pro který byste vraždili, dalo by se říct, až já teda, za mě to jsou tygří krevety. Takže jestli nás poslouchá někdo, kdo pracuje v nějaký společnosti, která se zabývá tady odlovem fakt jako dobrých krevet, jo, tak hele, já se klidně do těch jejich pixly zavřu, až to tady zabalím. Ať ti do toho zavřu, ale já ti navalej krevety. Co vy?
1: Já si poslední dobou ujíždím, jenže to nemá žádnou pixlu, no.
0: Co?
1: No, moravský vrabec normálně.
0: Tak bys, třeba, kdyby se zamluvila, že by se nechala pohřbít na Moravě, tak by to třeba šlo, že by se měla neomezené množství moravského vrabce a David, co?
2: No tak když jsme mluvili o těch krevetách, tak už tak tam rovnou napiš, že bys měl ještě ze jednoho zájemce.
1: Plus jednička.
0: Že by nás zasypali do jedné pixle, jo? A co vy? Jaký jídlo je to vaše nejoblíbenější? Klidně dejte vědět.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
6: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
5: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Proč se culíš?
8: Protože budeme krásný.
7: To už přece jsme.
8: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
8: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
9: trenirkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
13: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
12: a poctivé pivo z místních pivovarů.
13: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
12: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás MINI? Možná by mělo. ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města přichází informace o překážce. V Praze na Vinohradech v Lužické ulici probíhá rekonstrukce vodovodu, počítejte s omezením. No a v Malešicích v Dřevčické ulici probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
22: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.51 posloucháte Hit Radio a snídaní šampionů. A já tady mám věc, která se mi teda strašně líbí. V jedné vesnici na Jihlavsku zrušili obchod s potravinami a oni si řekli, tak si postavíme novej. Vlastní. Mm-hmm. Protože je nebaví jezdit pro rohlíky do asi 10 kilometrů vzdálený Jihlavy. Ta obec se jmenuje Cejle. Mm-hmm. Tohle nám dává internet. A mně to přijde hezký, protože já si říkám, že vždycky, když projíždím nějakou obcí a že jich je hodně tady těch míst, že tam zjete sámoška, kde bylo vidět, že tam byl nějaký život a že si to vybavíš jako z těch starých filmů českých. Jo? Jak tam scházeli ty lidi, že se dozvěděla co novýho v obci a že to vlastně jako dneska už není. Takže to je vlastně trochu škoda.
1: Tady ten má být ještě specifický, tenhle obchod, že má být bezobslužný.
0: Dokonce, dokonce. Takže vlastně možná se ty tradice na ty vesnice vracejí zpátky do starých časů, do starých
2: kolejí. Trošku jiný podobě teda.
0: Trošku jiný podobě, přesně, bude to bez obsluhy. No tak zdravíme do Cejle, my vám moc fandíme. Tohle je na Českou krásný, když se lidi dokážou domluvit, tak spolu postaví sámošku. To je moc fajn. Shakira, Burna Boy, Die Die, další skvělá muzika pro vás. Davide, ty sluchátka opatrně, stojí to hodně peněz, jo?

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jo!
6: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Vaření je strašné, jako fakt strašné, ale

0: Dravkou originál, v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Češi nejvíc peněz dluží bankám, nejčastěji ale nezaplatí za telefon nebo internet. Na banky připadá 42% všech dlužních peněz. Průměrný dluh u bank přesahuje 168 tisíc korun, u operátorů je to jenom 17 tisíc. Nejvyšší průměrné dluhy má Praha, téměř 91 tisíc korun. Nejvíc případů dluhů v přepočtu na obyvatele potom eviduje Ústecký kraj. Svět přichází o zásoby sladké vody rychleji, než se dosud předpokládalo. Ukázala to nová analýza za NASA za posledních více než 20 let. Hlavní příčinou je nadměrné čerpání vody, především v zemědělství. Nejhorší situace je na Blízkém východě, v severní Africe a Indii. Vědci varují, že nedostatek vody může ohrozit i produkci potravin. Na východě Slovenska vyhrožoval 18-letý student učiteli smrtí. Při incidentu ve škole držel v ruce nůž. Policie mladíka obvinila a státní zastupce navrhl jeho vzetí do vazby. Podobných případů podle slovenského generálního prokurátora přibývá. Nedávno například jiný mladík vyhrožoval žákovi základní školy sekerou. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Zelený kolíček pomůže handicapovaným. Praha 4 na svém webu vyzvala k zapojení se do charitativní kampaně. Zakoupením kolíčku pomůžeme nadaci Jedličkova ústavu. Akce proběhne příští týden 20. října. Kolíčkový den se koná ve spolupráci s mateřinkami, ale také základními a středními školami v Praze a pak také ve Středočeském kraji. Ráno s mlhou, s teplotou zlehka nad nulou, postupně jasná polojasná obloha, odpoledne přibývání mraků na zataženo. Odpolední teploty kolem 16 stupňů. Z metropole Lucie Daňková.

0: Dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Taky s Davem, hezké ránko.
2: Krásný čtvrtek. Snídaní šampionů. Tak co, přišla vám už dneska nějaká hlasová zpráva? My za chviličku proberem, proč s nima lidem dochází trpělivost a jaká už je zbytečně dlouhá.
1: To se nenechte ujít a zůstaňte i kvůli další muzice. Miles Smith tím startuje další hodina, tak pojďme na to, šampioni.
0: Hit Radio City.

0: Nice to meet you. Parádní Miles Smith na Hit Radio. Dobré ránečko.
1: Znáte ten pocit, když vám na WhatsAppu, Instagramu, Messengeru, prostě kdekoliv přijde nějaká hlasová zpráva, vy se podíváte na tu její délku a zjistíte, že má jako několik minut, jo, a v tu chvíli si říkáte, no tak to je super, to otevřu a tam zase bude, já ti jenom pošlu hlasovku, to bude rychlejší, ale rychlejší pro koho? Protože ten člověk začne mluvit a jo, co jsem to chtěl, no takže, no a teďka se tam rozpomíná. A já tady mám nový průzkum, že fakt 60% lidí přiznává, že hlasovky delší než jednu minutu už prostě tě ignorujou.
0: Já jsem teda v té skupině lidí, kteří se nepouštějí ani ty kratší hlasovky. Já to nemám rád, já to nenahrávám, já to neposlouchám. A když to poslechnu, tak to je opravdu za delší dobu, protože mě, když to někdo pošle, tak se mi to zrovna nehodí si to poslechnout. Takže to nechávám až pak na pospas jako osudu, že si na to vzpomenu a nespomenu. No.
2: Takhle, ty neodpovídáš ani na textový zprávy, takže nemyslíš, že jsi dobrý příklad.
0: To je důležitý říct, to je pak to B, teda. Děkuji, že jsi mě v tom nenechal, přesně.
1: Co David?
2: Hele, já hlasovky naštěstí nemám kamarády, který se na nich ujíždějí. Takže mně přijde jednou za čas, tak si ji dám jako přehrát rychle a jde to.
0: Mně přijde hrozně vtipný, a asi jste to viděli každý někdy, jak vlastně drží takhle lidi ten telefon před pusou jako chleba a ve MHDčku nebo kdekoliv, jo, na úřadě a takhle do toho mluví, jo. A pak si říkáš, aha, tak asi nahrává hlasovku. Ten druhý se stejně neposlechne.
1: Já ji mám třeba ráda, jo, jakože taky, když přijde dlouhá hlasovka, tak se mi to nechce pouštět a dokážu se vcítit do obou těch dvou stran, ale když je to někdo, kdo je mi blízký, tak ráda uslyším jeho hlas a je mi to vlastně sympatický. Přijdeme si pak takový bližší, podle mě.
0: No tak nás zajímá, jak to máte vy, co vy a hlasovky, jestli je posíláte rádi, nebo jestli byste je nejradši zakázali, tak samozřejmě budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku.
1: Tak jinak.
0: Ať to není moc dlouhý, že jo? Přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud náhodou ty hlasovky rádi nemáte, budeme rádi za SMSky. Teď Bruno Mars, Count on me, 708, hezké ráno, Zitrádia.

0: Čtvrt na osm, tohle je Anastasia a čtvrteční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Tak co vy? A hlasové zprávy. Hlasovky. Bavili jsme se tady o tom, že v jednom průzkumu více jak 60% lidí přiznalo, že pokud jim dorazí hlasovka, která je delší než jednu minutu, tak ji prostě ignorují. Bavili jsme se tady o tom i ve studiu, jestli hlasovky posíláme nebo ne. Já ne. Jasmin?
1: Já jo, ale umím vycítit, kdy je to už dlouhý.
2: Já ne.
0: David ne. Jak to máte vy? Přišla zpráva třeba od Andrej. Dobré ráno, když mi posílá moje čtyřletá vnučka hlasovku a říká mi, jak mě má moc ráda až do vesmíru a zpět a jak se těší, až pro ně přijdu do školky, tak to musíte hlasovku milovat. Krásný den plný úžasných zpráv, Andrá.
1: To jo.
0: Je teda pravda, že moje dcera mi taky občas takhle pošla hlasovku a je to velice teda milá věc. To si poslechnu rád. Pak tady máme teda spoustu hlasovek. Říkali jsme, ať ta hlasovka má do minuty, takže jsme jich třeba 38 odfiltrovali hnedka takhle z kraje. Tak pojďme na tu kratší od Jarky. 21 vteřin.
3: Krásné ráno, tady vaše věrná posluchačka Jarka, takže já hlasové zprávy používám velmi často, protože já jsem neustále za volantem, manžel je též za volantem a je to vlastně nejrychlejší komunikace, nemusím vůbec koukat do telefonu, tu zprávu vyslechnu a samozřejmě si ji pouštím i rychleji, takže za mě super.
1: Takže lepší, než si zavolat vlastně.
2: Zrovna jsem chtěl říct, ještě byste si mohli zavolat, že?
1: No, ale tady si to může pustit vlastně rychlost krát dva.
0: A hlavně ti nikdo neskáče do řeči, to je výhoda těch hlasovek.
4: Čauky, takže já si posílám hlasovky vždycky jenom s jednou mojí kamarádkou. A to si třeba posíláme 9 minut, 10 je strop, protože hlasovka, myslím, má jenom do 10 minut, že můžeš posílat jako ty zprávy. Takže vždycky 9 minut něco, ale to je fakt jako, že jsme se dlouho neviděli, tak vždycky to, si to vypovídáme z těch hlasovek, takže vždycky 9 minut, pošle mi to a pak další třeba 9 minut a to už je teda hodně, takže já třeba si to přečtu, vidím, že kolik. A pak si to třeba přečtu, když vařím, tak to poslouchám. Ale jinak jako si s nikým hlasovky taky nepto. A vždycky, když vidím, kolik tam je minut, vždycky říkám, ty krás. Říkám, tak to si musím poslat, až třeba budu vařit nebo uklízet, abych to poslouchala. Jinak jako ne. Takže zatím, čauky Zuzka.
2: Jsou vlastně nějaký kratší podcasty.
0: Ne, já si říkám takhle, Zuzko, děkujeme za hlasovku, měla minutu, ale já chápu, proč ty vaše zprávy s kamarádkou mají 10 minut, protože to, co jsi nám řekla, šlo říct třeba za 10 minut.
1: No přesně, ale je fakt, že já radši poslechnu 100 krátkých hlasovek, než jednu 10-minutovou, protože už z principu, když zapomenete, co už vám řekli, k čemu všemu se chcete vyjádřit, to prostě nejde se v tom orientovat.
0: Ale vy to takhle máte, prostě vy holky jste tak trošku jako, nechci jako do vás ryba, trošku rozkecaný. Maličko, jo. Tak je tady hlasovka taky třeba od Lenky.
5: Krásné, dobré ráno. Já mám hlasovky ráda, já je ráda nahrávám, protože samozřejmě pro mě je to rychlejší v momentě, kdy nemám brejle, takže akorát vidím ten zelený mikrofon tam na tom telefonu, takže ho zmáčku a můžu mluvit, protože když nemám brejle, tak nevidím a píšu blbosti. Čau.
0: Jsem vlastně rád, že moje babička, která už teda nežije, že nezažila tu éru hlasovek, protože ona by mi teda, vím, že ona by mi posílala hlasovky. No to by bylo. Hele, přijeď na jídlo, dělej. A nebo, proč jsi mi nezavolal? Proč jsi neozval? Proč jsi mi nenapsal? No tak, hele, každý ať používá hlasovky, jak chce. Nicméně, podle těch zpráv to vypadá, že opravdu je to ochrana proti tomu, abyste si vyženy skákali do řeči. Nic proti Jasmin. Shabuzi, a Bar Song, 7 hodin, 18 minut, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity Shabuzi, A Bar Song. No a další parádní muziku pro vás máme nachystanou za malou chvíli. Gigi D'Agostino, L'amour, Toujours. Co je Jasmin? Jasmin se mi směje.
1: Ne, já prostě miluju tu francouzštinu.
0: Jako můj francouzštinu. Já miluju ten song, ale v té taneční verzi, tady je to tu-tu-tu-ru-ru. Aha. Jo?
1: L'amour toujours.
0: L'amour toujours. Tak za malou chvíli taky doprava a Gigi D'Agostino. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
6: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
10: Tak abyste ho nepromeškali.
9: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
10: Garanci kvality i výhodného financování.
9: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jo!
12: Jé!
13: Jipi, jipi!
12: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
16: Ale tohle vypadá dobře.
15: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
16: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
15: Vypněte obrazovku.
17: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
15: Rezervace na restaurantweek.cz.
18: Chceš být nejoblíbenější člověk v Cancu? Vyhraj City Brunch pro 20 lidí. Croissanty, koláče, čerstvé ovoce a dobrá káva. A to všechno u tebe v Cancu. Registruj se na webu Hitradia City.
19: Každé úterý a čtvrtek vyráží City Brunch do dalšího pražského týmu. City Brunch Globuse. Zlepši si náladu.
20: Brunche z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholi. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. Z hlavního města k nám dorazila informace o uzavírce v Praze Malešicích v ulici podél trati. Probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná. No a ve Zbraslavi v Bartoňově ulici počítejte s omezením kvůli opravě plynového potrubí.
21: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
22: Hit Radio City.

0: DJ D'Agostino, L'amour toujours. 7:30, tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno. Za malou chvíli rychlá pětka s čokoládovnou Janek. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Humanoidní roboti už dokážou běhat, tančit a dokonce předvádět kung fu. Největší výzvou pro jejich další vývoj ale zůstávají ruce. Zatímco pohyb na dvou nohách zvládají stále lépe, jemná manipulace s předměty je pro ně mnohem složitější. Fotbalový klub z Ústí nad Labem nabízí fanouškům doživotní pernamentku za vytetované klubové logo. Kdo si nechá znak ústeckého Viagemu vytetovat na tělo, získá vstup na domácí zápasy zdarma až do konce života. Američtí vědci pokročili ve snaze oživit vyhynulého blbouna nejapného. Nelétavý pták známý jako Dodo zmizel před více než 300 lety. Vědci nyní rekonstruují jeho DNA a doufají, že se jim jednou podaří vytvořit podobného živočicha.
0: Blboun nejapný, dokonalý název.
3: Já myslím, že tady Dodo alias teda blboun nejapný jeden je.
2: Alias hele. Michal.
0: Hele, takže já volám do laborky, že tady dva máme, jo? Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, celý tento týden vám rozdáváme pořádně sladké odměny. Hrajeme o poukaz za 5 000 korun do čokoládovny Janek.
3: Tam už se připravujou na Halloween i na Vánoce. Najdete tam adventní kalendář, na kterém spolupracovala Lucie Výborná. Tak běžte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Starý Krištof, obchodník s deštěm, 7.35. Dáváte si čtvrteční hit rádio, tohle je snídení šampionů a jdeme rozdávat voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka.
0: O ten soutěžíte celý týden, voucher v hodnotě 5 000 korun.
2: Jestli si myslíte, že na Vánoce ještě brzo, tak u Janka rozhodně ne. Už tam pořídíte čokoládový Mikuláše, čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. No a pokud žijete spíš Halloweenem, tak tam mají i sladký strašidelný dobroty.
0: No a voucher v hodnotě 5 000 si zasoutěží Tom z Opavy. Tome, hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Budeš soutěžit sám nebo tam máš nějaký pomocníky?
3: Ne, jsem tady sám.
0: Dobře, a co ty a čokoláda?
3: Velice kladný a pozitivní přístup, hlavně k Odíškové.
0: Je, no jo. Tak tu tam mají taky. Koukal jsem na e-shop, tak to si určitě vybereš, když se ti zadaří. Tak Tome, pojďme na to, 5 otázek a voucher je tvůj.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejdelší řeka v České republice?
3: Vltava?
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je 7 × 5?
3: 35.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Vyjmenuji alespoň jednoho zvířecího kamaráda medvídka Pů.
3: Jáček?
2: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje oranžová zelenina, ze které se vyřezávají strašidla?
3: V týně?
2: Ano.
0: A pětka?
2: Jak se jmenuje slavná pohádka o chlapci, který navštíví továrnu na čokoládu?
3: Karlíka továrna na čokoládu?
2: Yeah!
0: Tomáši, ty jsi normálně tu továrnu. Můžeš udělat u sebe doma, vyhráváš voucher v hodnotě 5 000 do čokoládovny Janek.
3: Moc krát vám děkuju.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač. Ty jsi mi říkal, ještě než jsme byli ve vysílání, že to není možný, že voláme, že se teda jako dovolá, že to vyšlo. Kolikrát jsi to zkoušel, prosím tě, do rychlé pětky, než se zadařilo?
3: No, já mám pocit, já to posílám každý ráno. Poslouchám vás několik let pravidelně. A vlastně vaše rádio pouštím někdy o 6:30 ráno a vypínám ve 3 odpoledne, vyskakuju z auta.
0: Tyjo.
3: Takže skutečně si myslím, že těch pokusů bylo určitě 1000.
2: Ty bláho.
0: A dneska to vyšlo.
2: Šťastný den dneska.
0: To mi vyšlo to. Tak my ti moc gratulujeme, děkujeme za zpříjemnění rána a přejeme hezký čtvrtek. Ahoj.
3: Ahoj všem.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Hezký, tak vidíte, pokud to zkoušíte, třeba to ještě nevyšlo, tak šance vždycky je, tak opět zítra poslední voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Hit Radio City.

0: 7.41. Tohle jsou hity Vy, Salany, Stars na Hit Rádiu. Dobré ráno. Jak to vypadá na cestách, to vám řekneme za malou chvíli. Bude aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. A taky se můžete těšit na další hity Gracie Abrams, Dead So True, taky Nickelback, How You Remind Me. To všechno za malou chvíli tady na Hit Rádiu. Tak dobré ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Maybellix. Buďte in.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
11: Tvůj pocit po projektu?
12: Jipi!
13: Jo!
11: Jé!
13: Jipi, jipi!
11: Hornbach, s námi to zvládnete.
14: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
15: Nemusíte hledat kupce.
14: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
15: Rychle a férově.
14: Více na www.psnkupuje.cz.
15: PSN. Měníme město v domov.
16: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scat Airlines. Z Prahy za sluncem.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Praze Západ v Dobřichovicích, v Pražské ulici u křižovatky s Fígnerovou je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici. No a na Praze Východ v Kostelci nad Černými lesy v Pražské ulici je silnice uzavřena z důvodu opravy povrchu.
12: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
19: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jan.

0: Posloucháte Snídaně šampionů na Hit Radio v 7.51.
1: Zajímavá situace se stala v Americe. Našel si tam jeden pán takovou brigošku, takovou bokovku, jo. On si normálně vytvořil playlist s AI songama, no. A vydělal si tím 174 milionů korun na streamovacích platformách, protože tu hudbu si prostě nechal generovat umělou inteligencí. Pak si vytvořil 10 000 falešných posluchačů, který mu to pouštěli pořád dokola.
0: Ano.
1: A takhle on si zarobil.
0: No stále čekáme, kde je ten problém teda.
2: No, dokončí ten příběh, jsem tě říct, já jsem taky čet.
1: Jak dokončí ten příběh?
2: No, jde si sednout do vězení,
1: no,
2: ne?
1: To jo.
0: No ale, a za co?
1: No jde bručet na 18 měsíců, ale tobě to přijde v pohodě.
0: No v pohodě, no tak našel díru na trhu, ne?
1: Je fakt, že jako takováhle brigoška za 174 milionů, hele, 18 měsíců to asi přežiješ v tom vězení.
2: Taky jsem si to přepočítal a říkám vám zase, kdyby mi to někdo nabídnul takhle.
0: No vlastně, jak se jmenuje ten nástroj na to dělání hudby, to je Suno, no? Nebo... Kdybychom se tady náhodou s Davidem ke konci měsíce neobjevili, tak se na vás budeme těšit za rok a půl. Alex Moreno, Ordinary, další hity pro vás. Taky Daddy Yankee a Snow do 8 a pak David přidá jeho možná poslední zprávy. Hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Téměř třetinu Česka může v příštích dnech zasáhnout extrémní sucho. Nejhorší situace je v jižních Čechách a na Moravě. Za letošek

0: zatím chybí přes 40% obvyklých srážek. Kvůli suchu klesají také hladiny řek a přehrad, nedostatek vody navíc výrazně oslabuje lesy. 19-letá dívka na Moravě podvedla desítky lidí při nákupech přes internet, zboží si osobně převzala, ale nikdy za něj nezaplatila. Nejčastěji šlo o mobily, notebooky nebo další elektroniku. Celkem způsobila škodu téměř 600 tisíc korun. Policie ji obvinila z podvodu a hrozí až 5 let vězení. Babí léto v Česku ještě nekončí, zítra bude slunečno a teploty vystoupají až k 19 stupňům. O víkendu dorazí ochlazení a místy zaprší. Už příští týden se ale vrátí slunečné počasí s teplotami kolem 15 stupňů. Rána zůstanou chladná, místy s mlhami a přízemními mrazíky. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Mezi Chodovem a Opatovem vznikne v lokalitě na Jelenách celkem 5,5 tisíce nájemních bytů. Aktuálně je v povolovacím řízení první a druhá etapa. Stavět by se mělo začít podle serveru iDnes.cz už v příštím roce. Lokalitu pak spojí se zbytkem jižního města Nový Nadjezd. Kompletní výstavba by měla být hotová do 10 let. Ráno opět chladné, teploty zlehka nad nulou, k tomu místy mlhy, které se budou rozpouštět. V průběhu dne většinou skoro jasno, polojasno, postupně přibývání mraku a maximální teploty do 16 stupňů. Z Metropole Lucie Denková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
5: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Dobré ráno.
3: Krásný čtvrteční den.
7: Snídaně šampionů.
6: Atmosféra ve studiu je dobrá.
0: Je čtvrteční.
3: Je čtvrteční, tak
6: jsem zvědavý, co nás čeká zítra. Teda v pátek, zítra pátek už konečně.
3: Ta bude páteční.
6: To je bomba. Tak my vám přejeme hezké čtvrteční ráno. Michal, Jasmin, David s vámi. A taky parádní hity The Weeknd. Tím startuje další hodina.
2: Hit Radio City.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 8 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno. Dámy a pánové, největší kancelářská drbárna je v ohrožení.
1: Jaká?
0: Firmy totiž začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru. Takže v práci nám začíná být trochu těsno. Prostě sledují zaměstnance, kolik času strávíme na rauchpauze.
1: Já musím říct, že my tři jsme tady v pohodě, že vy si pro kafe ani nechodíte, já se ho dám před vysíláním a pak už jsem v pohodě.
0: No,
1: takže my se tam jako nescházíme, ale...
0: Já teda taky neodcházím vlastně ze studia, což tady musíme říct, David si pochvaloval asi před hodinou, říká, že je strašně rád, že tady s ním zůstáváme, protože to se tady nedělo.
2: Ano.
0: Ano. No, ale co si vzpomínám já teda na svoji ještě jinou bývalou práci, tak tam byly rauchpauzy každou sudou hodinu. Jo, takže vlastně, že jo, v 8, v 10, no. Ve 12, ve 2 a vždycky v tu sudou hodinu vlastně se celá ta firma, to byla jedna logistická firma, tak celé to sídlo té firmy se vždycky přesunulo zevnitř ven.
1: A tak mně přijde vždycky nefér, když já jakožto nekuřák, tak vlastně mám vůbec nárok na tuhle tu kouřící pauzu?
2: Ne. A to se dá vyřešit, prostě začí kouřit.
0: Tak samozřejmě, takhle, to nikdo nedělejte.
2: Mimochodem, já ještě připomenu jeden příklad, jedna finská firma udělala takový experiment, že spočítala, kolik hodin strávil ročně průměrný kuřák na téhle pauze. A byly to tolik hodin, že potom ty, co právě nekouřili, kompenzovali finančně.
0: To je zajímavý.
2: A to je model.
0: To je zajímavý, to je zajímavý. No tak jak to funguje u vás ve firmě, to nám schválně dejte vědět, jestli vám třeba počítá zaměstnavatel, kolik času strávíte, nevím, v kuchyňce, nebo kolik času strávíte někde, když jdete ven na nějakou neřest.
1: Nebo jestli máte nějakýho kolegu, který řekne, že jde pro kafe a vrátí se za hodinku třeba.
2: Asi nebuďte slušný.
1: Nebuďte slušný.
0: Nemuseli bychom chodit daleko, že jo? Každá firma má takovýho borce. Tak budeme zvědaví, jak to funguje u vás ve firmě. Klidně nám připište i, v jakém oboru pracujete. Ať uděláme teda nějaké, to s čotnem. 777-937-777, to je číslo k nám. Můžete posílat SMSky, zprávy přes WhatsApp, anebo to nahrát jako hlasovku, chcete-li. Teď hity Eva Farnamiraj, 808 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Do hlavy

0: Tohle jsou Imagine Dragons a čtvrteční Hit Radio. Minutu před čtvrt na devět. Tak jsme tady řešili to, že firmy začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru, respektive kolik času denně strávíme na nějakých pauzách na kávu nebo na nějaké podobné neřestě. Asi víte, o čem mluvíme. Tak, ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás ve firmách a napsal nám třeba Roman, dobré ráno, tak na toto téma jsem opravdu zvědavý, beru popcorn, židli a čekám, co bude. Já osobně bych nesl, aby mi někdo diktoval, jestli můžu jít na záchod a jak dlouho tam mám být a nebo co cokoliv jiného. Přeji hezké ráno, Roman.
1: Tak se na to pojďme podívat. Tak Eva píše, dobrý den, pracuji jako knihařka v chráněné dílně. Moje šéfová to neřeší. Udělám si kafe, strávím v kanclu, kde je kávovar asi 10 minut a jinak pořád pracuju celý 4 hodiny, protože se u nás více nedělá. Mohu pracovat maximálně 6 hodin, mám invalidní důchod.
2: Mm-hmm. Tak možná proto to ta šéfová neřeší, protože tam je jenom vždycky pár minut, kdyby tam vysedávala díl.
0: Já si myslím, že je dobrý v těchto případech a ne, že bych mluvil z vlastní zkušenosti, i když vlastně tak trochu jo, je dobrý se zašít někde a nebejt úplně na očích, jo, to si pak může dát pauzičku, jak dlouho chceš. Nikoho nenavádíme samozřejmě. Pojďme na hlasovku od Moniky.
3: Dobré ráno do rádia. Já jsem dělala vedoucí v jedné nejmenované sportovní firmě a vlastně tam jsem to jako já za sebe, nebylo to žádný psaný pravidlo, ale prostě kompenzovala jsem to nekuřákům to volno tak, že vlastně si mohli ještě krom té přestávky, která je vlastně jakoby předepsaná, tak si mohli jít ještě třeba cournout někam po obchodě půl hoďky. Protože já přesně, když jsem to spočítala, tak ty kuřáci za těch 12 hodin tý šichty byly opravdu třeba přes půl hodiny pryč, takže nekuřáci si mohli jít ještě jakoby na půl hodinovou pauzu s tím, že si někde jít nezaznamenávali, prostě jsem o tom věděla. No, takže tak, bylo mi jich líto, já jsem sama nekuřák. Přišlo mi to taky nefér. Takže za nás takhle. Tak se tam mějte krásně. Monika.
0: Jsi si představil, jak to u Moniky bývalý práci vypadalo, jo? Že ho scháněli někoho Karla, jo? Prostě, kde je Karel? No co, kde je? Vy tady hulíte, tak šel do kina. Ne? A nějaký film? Na Tanec vlky, má to 4 hodiny. Takhle, dokud to není ve fázi, že ti šéf nesedí za dveřma od záchodu se stopkama, tak je to cajk. Je to cajk. I tohle je cajk. Lost Frequencies, Ellie Due, Back to You. Hit Radio, čtvrt na 9 minut, tak tomu hezké ráno.

0: Lost Frequency, Silly Due, X Ambassadors, tohle je čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po čtvrt na devět a vy nám děláte obrovskou radost.
1: A to zase jo.
0: Obrovskou radost. Nám tady přišla krásná hlasovečka, která se netýkala tématu, které jsme řešili předtím, ale přišla úplně tak jako mimo téma. Od Andreji, tak jestli ji můžeme pustit.
2: Ahojky rádio, ahojky posluchači, já jenom chtěla se vám vlastně poděkovat, protože poslední dny to stojí za... Tak já jen když si pustím rádio, prostě já slyším vás tam tři, tak je to vlastně... Vždycky mi zlepšíte náladu, no, tak je to takový fajn, takže asi děláte svou práci dobře. Takže hezký ráno všem, děkuju.
0: Jak asi?
3: Tak tohle... Tohle jsi tady dělal celý ráno s umělou inteligencí, Michale.
0: To je hezký.
1: Je to fakt moc hezký, strašně hezky se tohle poslouchá, takže to děkujeme hezký. A jestli je teďka špatně, tak bude to dobrý zase.
0: Je hezký mít jednou posluchače, který nás fakt miluje.
1: Jo, ten jeden to za hezký. To stojí.
0: Vy jste naši miláčkové. Všichni, kdo nás ladíte a posloucháte třeba od 6 do 9 celý ráno, anebo jste se stavili jenom na chviličku, milujeme vás. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, za chvíli další skvělý hity a taky pro vás, kdo řídíte, kdo jste za volantem, i aktuální doprava. Tak díky a hezký ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
1: Jo!
8: Jé!
9: Jipi, jipi!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Na boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Šéfe, došel matroš.
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
19: Ale tohle vypadá dobře.
18: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
19: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
20: Vypněte obrazovku.
19: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
20: Rezervace na restaurantweek.cz.
21: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
22: Nákupy v onlineshop.cz.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
22: www.onlineshop.cz.
24: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
25: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
26: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy. V Praze Letňanech v Tupolevově ulici na kruhovém objezdu u křížení s Veselskou havarovala dvě osobní auta, jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je tam zatím do 5 minut. No a v Radlické ulici u vjezdu do tunelu Mrázovka směrem na Smíchov počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
27: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
28: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

0: Mr. Saxo Beat, Alexandra Sten, Hit Radio v 8.32. Je tady Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejlepší písničku nultých let naspívala podle nového žebříčku Amy Winehouse. Na předních příčkách se umístili také Coldplay a Eminem. Britský deník The Telegraph vybral jako vítěze její hit Rehab z roku 2006. Khloe Kardashian přiznala, že už téměř 4 roky neměla sex. Hvězda reality show tvrdí, že po tak dlouhé době na intimnosti člověk přestane myslet. Její přiznání šokovalo i blízké přátele. 2 nejvyšší stavby Česka čeká v nejbližších dnech demolice.
0: No počkej, tak to pustím něco jiného.
2: Jde o 355 metrů vysoké rozhlasové vysílače v Liblicích, které přestaly fungovat loni. Po jejich odstřelu se nejvyšší stavbou v zemi stane vysílač Krašov na Plzeňsku.
0: Já budu asi plakat. Já jsem úplně dojatej, čověče. Já jako chápu, že pro někoho z druhé strany republiky to je jenom vysílač, ale pro mě jako velká srdcovka.
3: Jako kdo si myslíte, že Michal teďka kecá, tak bohužel ne. On nám tady od té doby, co se dozvěděl, že to půjde dolů, tak nám o tom říká každý den.
4: Každý den fakt tam jezdí.
3: Jo, a každý je ráno
0: tak,
3: trpí.
0: Je to tak. Já si říkám, člověk vlastně za ty léta, co okolo toho pravidelně jezdí a svítí ti to na cestu, tak si na to nějak zvykneš a vlastně zjistíš, že i kus železa může mít jako svoje místo v srdci.
3: My se mu tady trošku smějem, ale...
0: ale no nic, já bych normálně plakal asi. Ale podle nějakých nevěřených informací by to mělo jít zemi dneska, tak uvidíme. Já tam jedu a asi to hořvu, no. Ale pro někoho vysílač, pro mě prostě srdcovka. Pojďme na hity Blur Song 2, jako Liblice B, 8.34.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů.
1: Kdo máte doma pejska, tak teďka bedlivě pozorně poslouchejte, protože možná toho svého pejska trápíte, aniž byste o tom vůbec věděli, jo. Odborníci upozorňují, že to naše neustálé koukání se do telefonů může mít negativní vliv nejenom na nás, ale taky na psy, že i těm psům chybí ta naše pozornost, ten oční kontakt, ten společně strávený čas. A opravdu, tak asi něco na to bude. Si představte, co ten pes vidí, když se na vás podívá a vidí vás nějakou divnou krabičkou v ruce.
0: My jsou podle mě naštvaný, že nemají svůj vlastní smartphone, do kterého by se mohli koukat, kde by si mohli prohlížet prostě ostatní psy třeba.
1: Fenky nějaký hezký.
0: A fenečky, přesně tak. Že by mohli, vlastně kdyby byla nějaká seznamka pro psy, třeba by to mělo úspěch.
1: Dogino nějaký.
0: Dogino. Ale je teda pravda, že náš pes teďka vyletěl, on spinkal, my jsme se dívali na Superstar, jak tam jsou prostřihy Hvězdní pěchoty, tak tam někdo začal opravdu, no, ne zpívat. Takhle.
1: Pět, no, hvězdně, takhle.
0: Hvězdně pět a pes začal má jak kňučet, ne? Takže my ještě než, protože my jsme takový jako kritici doma, já to jako nespívám, tak já vždycky, my to jako skritizujeme všechno.
1: Jo.
0: A ještě než jsem se jako nadek, že něco řeknu, tak Sky, prostě malej pes začala kňučet, ne? A já říkám mojí, říkám, tak, ta má názor, ta má názor. George Ezra Shurgan, za malou chvíli také Offenbach a Norma Jean Martin, tak hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim má svoje barvy.
3: 90. zase svoje hity.
4: A my z toho udělali.

0: Máme už v pátek odpoledne.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Klinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 8.50, Norma Jean Martin a Offenbach, tohle je Hit Radio. A dneska má přesně 8leté výročí song, kde se celkem 13 interpretů ptá, co bude s námi a naší zemí za 100 let. Hádejte, co je to za song. Jasmin. Jak se to asi bude jmenovat?
1: Ty hele, nechám se podat.
0: Jo? Mm-hmm. Je to za 100 let.
1: Wow. Kdo ví, co bude stát?
0: A co ti, co teprve přijdou, co o nás budou psát a vyprávět, no přesně. Mimochodem, pochlubíme se, my jsme na to právě pyšní totiž, protože my, Hit Radio, jsme tenkrát byli u jeho vzniku v roce 2018 a vlastně už to není za 100 let, už to je jenom za 92 let. Song to je parádní, tak Jasmin, co si myslíš, co si myslíte i vy, kdo jste u rádia, že tady bude za 92 let? Je to teda hodně jako řečnická otázka, to
1: hele,
0: máme rádi.
1: My jsme se zrovna bavili s přítelem o tom, jak jsme koukali na film Demolition Man a jak tam jako bylo už velký sci-fi, to, že jsou auta na autonomní řízení. Teďka už je to tady, je to jenom pár let od toho filmu de facto, takže co bude za 100 let, jo, kdo ví?
0: Takhle, já jsem říkal, že to byla taková jako řečnická, protože samozřejmě nám všem asi může být takovou úplně jedno. Ale song je boží, boží, boží. Tak pojďme si tohle jeho dnešní 8letý výročí připomenout za 100 let na Hit Rádiu v 8.51. Kdybych

0: 8.57, tohle je Miley Cyrus, Flowers na Hit Radio a taky poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se rozloučit, díky za dnešní ráno.
1: Děkujem za další společný den, je čtvrtek, takže zítra už pátek, víkend, taky už to vidíte a cítíte, ne?
0: To bude velká bomba. No, já se jdu pojít do Liblic, možná se potkáme, jestli to dneska padne stožáry, tak tam budeme koukat spolu a zítra se teda povíme, jaký to bylo. Tak mějte hezký den.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: A jak bylo řečeno, páteček, no jo, zítra, tak zvládněte čtvrtek a těšíme se.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servise z Prahy a okolí, přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. Kolony hlásíte z jižní spojky Baranďáku a pak do Břížské ulice, dál směreme do centra, popojíždíte minimálně 20 minut. S delším zdržením a popojížděním počítejte také v kolonách na D5 na příjezdu do metropole a pak na úrovni Jinočan a Ořechu. Kbelská ulice na výjezdu z metropole 15 až 20 minut, oblast kolem Černáku stále se silnějším provozem, a to v obou směrech. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity.

0: výkon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
4: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Praha vymění povrch vozovky na Cínovecké ve směru do centra. Práce v úseku od Mratinského potoka po Rochlickou v délce 4 kilometry začnou příští pátek a potrvají do 10. prosince. Harmonogram i plánovaná dopravní opatření jsou koordinovány s poslední etapou rekonstrukce ramp z Kbelské ulice. Na koalici v Praze 10 se dohodli vítězná ODS, Sdružení starostů, Vlasty a lidovců a Praha 10 sobě se zelenými. Strany včera podepsaly memorandum. Starostou má zůstat Martin Balovič. Dosud vládla na Praze 10 obdobná koalice, jen místo Prahy 10 sobě ve vedení figurovala TOP 09. O víkendu se po jasném a teplém pátku velmi pravděpodobně zatáhne a zaprší. V sobotu bude maximálně 17 stupňů, neděle bude pak podstatně chladnější, když nejvyšší teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. V noci se pak mohou objevit i přízemní

0: Brazíky. Das Film Fest, tedy festival německy mluvených filmů, slaví letos 20 let. Jaké snímky jubilejní ročník nadělí divákům, popíše za jednoho z pořadatelů Rakouské kulturní fórum Karolína Bukovská.
1: V rámci unikátního představení na 35mm kopii film, kterým jsme před 20 lety zahajovali. Je to Oscarový snímek drama z východního Německa Život těch druhých. A připravili jsme se také řadu speciálních projekcí, jako například expresionistický klenot Jak kolem na svět přišel. Bude to v kostele za doprovodu 30členného sboru přímo z Hamburku.
0: Přehlídku dnes večer slavnostně odstartuje v kině Lucerna drama Něžné monstrum. Další a podrobný program je na webu dasfilmfest.cz. V průběhu dnešního rána zatím zůstává pod mrakem, zataženo oblačno, ranní teploty byly opět nízké. Čeká nás většinou proměnlivá oblačnost, od severu pak přibývání dalších mraků a výjimečně přeháňka, maximální teploty kolem 18 stupňů.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
3: Klobouček, dobrý den a přeju vám krásnou středu, jsem chtěl říct, ne, čtvrtek už, hurá, už je čtvrtek 15. října.
0: Jsi vynechal den,
3: vej? Já to mám rozhozený, no, jak jsem tady včera nebyl, takže ne, čtvrtek je, to už oficiálně platí. Dáme si hned na začátku takovou vzpomínku, co jste dělali zhruba před 10 lety. Poskal jsem tě znova po letech. 10 let, jak půl hodina, to je text kapely Činasky, to je jasná věc. Co dělala Lucka Raňková před 10 lety?
0: Přemýšlím.
3: Pravděpodobně seděla na tom samém místě.
0: Přemýšlím, jak to bylo rok 2016, veď?
3: No tak ano. 23, no to si seděla 26. na stejném místě.
0: No, je to dost pravděpodobný.
3: Dělala a v tuhle dobu dělala úplně to samé, co dělá dneska.
0: No tak,
3: dobrý
0: den. To je
3: krásný vývoj, že? Tak vám přejeme krásné dobré dopoledne. Praho, tady je Hit Radio City.
4: Potkal jsem tě zase

0: Antenas Machine, tohle jsou Linkini. Posloucháte Hit Radio City, máme nějakých 10 minut po 9. hodině. Přátelé, zásadní informace, protože nám začíná opravdu jako parádní věc.
1: Hit Radio City.
0: A ta parádní věc se jmenuje Restaurant Week. A o tom se právě teď tady u nás budeme bavit. Hit Radio. A nesmíme na to zapomenout, protože Restaurant Week je něco, co byste měli zažít, jo? Minimálně jednou v životě, ale já myslím, že když to zvládnete víckrát, že to bude jenom o dost lepší. Tak naším hostem je v tuhle chvíli ředitelka festivalu Anna Grossmanová, kterou mám v tuhle chvíli u sebe. Tak pojďme se rovnou zeptat na to, pojďme rovnou vysvětlit, co to vlastně takový ten Restaurant Week je.
2: Restaurant Week je taková omezená nabídka, během který si můžete zajít do podniku, kde byste normálně nešli. Je jich zhruba 70 v Praze, kolem 20 v Brně a kolem 15 v Ostravě. A my jsme se rozhodli vlastně zpřístupnit podniky, které normálně bývají třeba i cenově trošku dražší, takže za pevně danou cenu 790 nebo 490 korun můžete jít na tříchodové menu. A jako krásný příklad je třeba takový pražský Alkron, tam byste se asi za 700 takhle pěkně nenajeli.
0: To souhlasím. Pojďme se zaměřit na to, co vlastně jako ochutnáme, protože předpokládám, že asi meníčko, který je nachystaný, tak bude podzimní.
2: A ty meníčka jsou dělaná vlastně fakt tak, aby nějak souzněla s tou sezónou. Takže právě zrovna tady koukám na meníčko z alchymisty a tam je pečená perlička, dančí karpáčo a to jsou vlastně úplně typické podzimní chutě, takže ano.
0: No, já jsem koukal, že vlastně celé je to laděné do chutě dýní, hlanýžů a taky krevet, to znamená, že je to i třeba částečně pro seafood. Pojďme se rovnou zaměřit na to vlastně, jaké pražské restaurace tam třeba máte a které můžeme navštívit.
2: Já se pokusím průřez tak, aby to zaujalo všechny generace, ale vím, že zrovna včera Markétka Hrubešová na naší ambasadorské večeři, když jsme zahajovali festival, tak vzpomínala na restauraci U Malířů, takže ta tam je, ale to asi ne zase každý třeba ten fenomén restaurace U Malířů zná nebo pamatuje, pak je tam právě ten zmiňovaný Alkron nebo třeba Hotel W na Václavském náměstí. A třeba můj oblíbený Artizan, tam jako hodně vlastně dbají i na regionální potraviny, což samozřejmě jo, na tom festivalu jsou, jako, nebo říkat, že ne, oblíbený mořský plody a stejky, ale zrovna ten Artizan umí ještě to, že udělá úžasný menu, ale ještě tam má spoustu lokálních třeba produktů, jo, takže je tam jako od všeho trochu.
0: No a pojďme ještě možná na nějaký konkrétní menu, který je prostě jako zajímavý, který by nás mělo oslovit, protože takhle, mě už lehce slina upadla, ale já myslím, že to zvládneme ještě jako líp.
2: Můj hodně oblíbený meníčko je většinou v Gardens nebo v Rivers Smoke Club, protože jedna věc je, že nejenže to meníčko je strašně dobrý, jako když tam v podstatě přijdete, tak si strašně pochutnáte, ale oni hlavně umějí to meníčko úžasně popsat. Já mám stařené kachní prso z Josper grillu na dřevěném uhlí, kouřové bramborové pyré s crème fraîche, restovaná baby hlíva královská, crumble z pekanových ořechů, omáčka s javorovým sirupem, gel z červeného rybízu. A to je jenom jako hlavní chod. A dezert, teplé čokoládové brownies se sorbetem z višní, whisky karamel, malinový kel, křupavý slaninový crumble.
0: Jo, je to tam prostě.
2: A to jsme neřekli ani před krm.
0: Je to tam, takže jestli vás tohle chytlo, jakože teda mě předtím už padaly sliny a teď je to ještě lepší, tak samozřejmě byste měli navštívit Restaurant Week, protože to začíná právě teď, nejenom tady u nás v Praze, celou republiku. Naším dopoledním hostem je ředitelka festivalu Anna Grossmanová, no a my se už za chvíli budeme o Restaurant Weeku bavit ještě dál a možná, že vám dáme i další tipy, abyste věděli, co vás vlastně čeká. A co byste neměli minout, protože si myslím, že to je velmi pěkná akce. Passenger a Let Her Go, to je zase další muzika, která vám zpříjemní to dnešní dopoledne, čtvrteční 15. října. My jsme Hit Radio City a víme, co se děje v Praze.

0: Let Her Go, Passenger, právě teď u nás Hit Radio City s vámi a stále přeji pěkné dopoledne. Jestli jste dneska nesnídali, tak jednak samozřejmě můžete využít náš City Brunch, tak jako dobrý, ale potom taky můžete poslouchat, co vám říká ředitelka festivalu Restaurant Week, Anna Grossmanová, která je tady se mnou ve studiu, protože dneska se nám tady hezky prostě jako generujou ty chuťové pohárky a to jsme jenom v rádiu, jo. Restaurant Week začíná chutě dýně, lanýžů a krevet. Pozor, co mě dost zaujalo, letos je jedním z podtitulů Smrt samotě, jo. A to je vlastně jako velmi skvělé, protože jíst s někým je podle mě asi jako úplně to nejvíc, ne?
1: To jsem strašně ráda, že to říkáte, protože to je Restaurant Week vždycky byl o objevování nových restaurací a naopak o přivádění hostů do těch podniků. Ale já prostě nedokážu jenom tak jako prodávat vstupenky. Já jsem si vlastně vědomá toho, že ten festival má ještě jako nějaký další vedlejší efekt. A my jsme zjistili, že jeden z opravdu významných vedlejších efektů toho, že chodíte, nebo trošku jako pomáháte lidem chodit do restaurací, je v tom, že oni spolu tráví čas a spolu tráví spolu velmi kvalitní čas. Ono se to nezdá, ale samota neútočí jenom na lidi, kteří jsou vysloveně singles. Ale ta samota se týká i lidí třeba v páru, který spolu sedí na gauči a každý koukají na svůj, do svého mobilu. Takže ano, smrt samotě a prostě smrt té po covidové době, kdy si necháváme dovážet jídlo a koukáme na Netflix.
0: Rozumím, hele, já myslím, že to známe úplně všichni. Jo. Ale teď pojďme k tomu, když už jsme jako navnadili, mluvili jsme o skvělým jídle, mluvili jsme i o tom, že bychom se měli vydat asi někam do společnosti a trošku si to užít. Tak pojďme rovnou tomu nejzásadnějšímu, to znamená, jak se na Restaurant Week dostanu. Jo? Typicky, kde koupím nějakou rezervaci, kde koupím lístky, jak to vlastně funguje?
1: Tak v první řadě stačí obyčejně dojít na náš web, takže restaurant-week.cz. Nenechat se zmást tím, že je to v názvu Week, ale ve skutečnosti ta akce trvá tak 5 týdnů, takže skoro přes měsíc. No a pak si hlavně vybrat, jestli chci nějaký fine dining, anebo spíš něco takového uvolněného a tím se tak jako rozdělíte do těch kategorií, jestli 490 nebo 790. No a jakmile máte jasno, jestli teda ta nižší nebo vyšší kategorie, tak už bych šla čistě po těch meníčkách. Naši hosti obvykle mají strašně jako šikovný, jak to říct, naši hosti často strašně dobře poznají, co je ten nejlepší deal na tom našem listingu. Takže se na to podívají a v podstatě v prvním týdnu vyprodají to, kde vlastně nejvíc ušetří. Letos to byl Parcival, jo, ta vlastně a la carte, jejich průměrný a la carte je mnohonásobně vyšší než těch 790 korun a oni to okamžitě vyčmuchali a vykoupili ho.
0: Tak to je dobrý, to zase jako, hele, to se trefíme, myslím si, že když se na to kdokoliv podívá, tak hned najde tu svoji podle svých chuťových pohárků, jak se říká. Takže Restaurant Week rozhodně vřele doporučujeme. Aničko, já moc děkuju, že jste přišla, jakožto ředitelka festivalu a doufám, že se vám to celé vydaří.
1: Děkuju a uvidíme se u stolu.
0: 100%. Pink a Just Like a Pill. A nebo taky Lady Gaga a Bruno Mars, Die With a Smile. Už za chvíli u nás na Hit Radio City.

0: Jeden z nejkrásnějších duetů, které já teda osobně znám. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Posloucháte Hit Radio City, Kamrat anebo Bebe Rexha? To je další muzika, kterou vám nabídneme už za pár minut. New Religion. A nezapomeňte, že už za chvíli hrajeme. Zámek Berchtold čeká. Tak buďte napřímu.
1: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, bards.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
14: Tak hurá na Vysočinu!
13: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
14: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
13: Skály a vyhlídky, co berou dech.
14: Rybníky, jezera i koupaliště.
13: Aktivní zábava i adrenalin.
14: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
13: Vysočina má co nabídnout.
14: Stačí si jen vybrat.
13: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen. Následujte kvalitu.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
18: Tak nečekejte. Jezděte.
19: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
20: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
21: Více na kopecký.cz.
20: ze zimního Salzburska z Hydrádien City.
21: Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jokivo. Zimní Salzbursko z Hydrádien City.
22: Tipy na zimní dovolenou vám přináší Dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
23: Podzim je skvělý z Hitradien. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Radio, zlepši si náladu.

0: to něco do sebe, tahle nová verze. Bebe Rexha a Faithless New Religion. Posloucháte Hit Radio City. Prahou přejeme dobré dopoledne. Za pár minut budeme hrát Natalie Imbruglia. Ale přátelé, protože soutěží, her a našeho vysílání není nikdy dost, tak pojďme.
1: Svatba na zámku Berchtold s Hit Radiem City.
0: Ano, ano, ano. Máme na tom vlastně už méně než 14 dní, týden a něco, co vy tady u nás na Hit Radio City můžete vyhrát parádní svatbu na zámku Berchtold v Kunicích u Prahy. Obřad, pronájem zámeckých prostor, 10 pokojů pro hosty a také samozřejmě novomanželské apartmá na jednu noc a k tomu parádní snídaně, jo? Přihodíme i snubní prsteny od Alav a... Co pro to udělat? No je to jednoduché. Podívejte se k nám na web hitradiocity.cz, tam se stačí zaregistrovat a ten výherní pár, kdo od nás získá tuhle svatbu na zámku Berchtold, tak vylosujeme v pátek 23. října. Aby to čekání na velké finále ale bylo jako velkolepé, tak vlastně můžete vyhrát každý den, stačí jenom dopoledne velmi bedlivě poslouchat. A právě teď budeme hrát po telefonu na 800 937 937. Dneska, koukám se na to, mám tady celoroční rodinný voucher pro dva dospělé a dvě děti do dětského ráje, taky prohlídku zámku Berchtold a vstup na vybranou rodinnou akci. Tohle všechno ode mě dneska můžete vyhrát, jo? Já vyprávím jednu pohádku v dobových aktuálních reáliích, jo? Takže vy v tom musíte prostě poznat jednu pohádkovou klasiku. Jakmile ji poznáte, tak voláte na 800 937 937. To vám musím vyprávět příběh o jedné Natálii. Bydlela s macechou a její dcerou Simonou. To bylo asi zhruba 30 let a podle maminky byla Simona naprosto výjimečná. Zatím teda hlavně v tom, jak dokázala nepracovat. Natálie mezi tím dělala vlastně všechno. Vařila, uklízela, chodila do práce. Jednou jí macecha poslala v zimě do lesa prý, že si od ní potřebuje odpočinout. Natálie tam potkala jednoho staršího pána, který chodil mezi stromky a ptal se lidí, jestli jim náhodou není zima. A protože už tady mám první telefonáty, tak pojďme na to. Hola, hej, Hit Radio, kdo tam? Slyšíme se, haló? Haló? Dobře, tak teď to nevypadá úplně dobře, tak to nevadí. Pojďme dál. Hit Radio? A na druhé straně vůbec nikdo. Dobře, tak zkusíme další. Haló, kdo tam? Hit Radio tady. Slyšíme se, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo tam na druhé straně?
2: Tady Lucka.
0: Lucko, tak, seš ve vysílání. A mě zajímá, ano, jestli jsi už poznala, o jakou vánoční klasiku se jedná.
2: O 12 měsíčkách.
0: A to není správná odpověď, je mi líto. Měj se krásně, papa.
2: Ahoj.
0: Tak jo, tak pojďme ještě dál. Máme další možnosti. Hola, hej, tady Hit Radio, kdo tam?
2: No tady Zlata, ahoj.
0: Ahoj Zlato, tak co?
2: No mrazík.
3: Je ti teplo, děvče?
4: Co chceš? Zbláznil ses? Ruce i nohy mě mrznou.
0: No jasně! Tak Zlati, je to tam, je to doma, je to samozřejmě mrazík. Takže se ti to povedlo a tohle byla trefa do černého. Viděla jsi to od začátku, prosím tě?
2: Viděla.
0: Jo, tak to je dobře. Tak prosím tě, Zlati, gratuluju ti. Rodinný voucher pro dva dospělé, klidně dvě děti, dětský ráj, zámek Berchtold, prohlídka zámku a vstup na vybranou rodinnou akci zcela zdarma. A potom taky k výhře od zámku Berchtold ještě kosmetický balíček od Tomáše Arso, renomovaného kadeřníka, stylisty. Hele, je to parádní a myslím si, že se ti tam bude moc líbit. Jo?
2: No, to bude boží.
0: Tak prosím tě, zůstaň mi na telefonku, já si o tebe vezmu všechny důležité věci. A užívej den, máš dneska nějaký důležitý plán na čtvrtek?
2: Ne, dneska volňásek, taky volný den.
0: Ježiš, to je paráda. Tak užívej, co si do tebe vejde, děkuju za telefonát a vydrž na lince, jo?
2: Děkuji, ahoj.
0: Ahoj, no a zítra pokračujeme, nebojte se, poslouchejte vždycky po deváté.
1: Vyhraj si pohádkovou svatbu na zámku Berchtold. Registruj se na www.hitradiocity.cz.
5: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold, CZ. Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

0: Natalie Imbruglia, nejenom skvělá zpěvačka, taky vynikající herečka. Jestli si pamatujete film Johnny English, tak to je ona, která tam hrála. Tohle je jeden, no vlastně největší její hit, největší hit její kariéry, Torn. A to ve 9:45. Posloucháte Hit Radio City. Aby to ohraní nebylo dost, tak nebojte se, i po desáté i dneska pro vás připravený City Quiz. Moc se na to těším, už to tady kutím, tak rozhodně poslouchejte. No a další velké hity třeba od Black Eyed Peas už za chvíli.
1: Sankt Johann, ideální místo pro vaší zimní dovolenou. A já tady mám Denisu Gromnicovou, dámu, která o Sankt Johannu ví úplně všechno. Deniso, kdybyste měla Sankt Johann představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
2: Na Sankt Johannu mám nejraději, že si člověk nemusí vybírat mezi horami a městem. Ráno vyrazíte z Alpendorfu lanovkou rovnou na sjezdovku a odpoledne se můžete vrátit do skutečného živého města. Zajít si na kávu, na večeři nebo třeba na nákupy. Když mám chuť pořádně si zaližovat, napojím se na Snow Space Salzburg a pokračuju přes Bagrain až do Flachau. Celá oblast nabízí 12 vrcholů, 5 údolí a přibližně 210 km sjezdovek. Každý den tak můžete vyrazit jiným směrem. A pokud máte rádi výzvy, můžete si zkusit i 12 Peaks Trophy. Zároveň ale vůbec nemusíte strávit celou dovolenou na lyžích. Někdo z rodiny může vyrazit na běžky, sněžnice, sáníky nebo na zimní procházku. S menšími dětmi si dopoledne zaližujete a odpoledne jednoduše zvolníte. Dovolená přece není závod. A samozřejmě nesmí chybět zastávka na horské chatě. Dát si Kaiserschmarrn nebo tradiční Jause a jen chvíli někam nespěchat. Právě takový je pro mě Sankt Johann. Skvělé lyžování, krásné hory a živé město, ve kterém máte všechno po ruce. Každý si přes den může užít to svoje a večer se zase všichni potkají.
1: Tolik Denisa Gromnicová. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Sankt Johann si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia.
3: Ranní sprcha, která vás probere.
4: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
3: Jedině v koupelně, která má styl.
4: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
3: Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
10: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
9: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
10: To musím mít!
9: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
10: tak Mironet! Klikni!
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme výběr.
12: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
11: Ale je to na
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Nová sezóna, nový nebe. Nebe Celnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
15: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
16: Pohádkový ladu v kraj,
17: na zámku je pro nás ráj.
15: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
17: Smích a hry a prima den, na Berchtold zas pojedem.
18: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
15: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Trenírkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
15: No to není možný.
20: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
21: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
22: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
23: Tomas Arsov.
24: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
23: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
25: Hit Radio City.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Let's get it started. Tak to pojďme nakopnout. Dopoledne je v té nejlepší fázi, přátelé. Před 10. hodinou. Ideální čas na to, jestli jste si dneska dávali první ranní kávu při tom, než jste vyrazili do práce. Ta 10. většinou znamená, že už byste měli stát u kávovaru, jo? Za chvíli, protože my samozřejmě do konce října rozdáváme City Brunche a jezdíme přímo za vámi do práce. Tak i tentokrát se spojíme s naším týmem, který tentokrát vyrazil do pražských ulic, rozdat zase někomu parádní snídani. Tak nebojte se, po 10. určitě uděláme spojení, no ale taky vás čeká skvělá muzika, třeba Pitbull s Kešou. Je tady Lucka, ta ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Někdo stojí u kávovaru, někdo stojí v kolonách.
0: Všude jsou kolony, jak u kávovaru, tak na silnicích.
1: Přetrvávají hlavně na sjezdu z D5 na Pražském okruhu na úrovni Jinoča na Ořechu, ale stále také na Barandáku a v Dobřížské ulici dál směrem na Smíchov. Popojíždět budete také k Belskou ulicí, to směrem na D8. Tady se tvoří kolony kvůli pracím na silnici, ale také kvůli nehodám. Připravte se na minimálně 15 až 20 minut v kolonách. Vaše dopravní info pak dál volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. V Praze začíná druhé kolo povolebních vyjednávání. Vítěz STAN se opět sejde se zástupci Spolu. Společnou koalici označují jako velmi pravděpodobnou. Zároveň dál řeší, zda k sobě přijmou ještě třetí uskupení Praha sobě nebo Piráty. Spolupráci s hnutím ANO lídr pražské kandidátky STAN Petr Hlaváček vyloučil.
10: Dlouhodobě říkáme, že jako jednáme primárně se Spolu a potom s Prahou sobě a Piráty a vidíme možnost vlastně poměrně jako případný jako silný koalice.
1: V opozici na magistrátu pak zcela určitě zůstane. Ano. Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je čeká také rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Poslanci ale čekají zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Zemědělci mohou od dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Obdrží 264 milionů korun z evropské rezervy. Peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti přijímá Zemědělský intervenční fond do konce října. Dnes je velký knižní čtvrtek. Na pulty knihkupectví přinese 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež.

0: Mládež. S autory novinek se můžeme setkat dnes od 17. hodiny ve Verchově Vile na Kampě. No a podíváme se ještě na oblohu, ta je zatím většinou oblačná, i když v předpovědi stojí poměrně slunečný den před námi.
1: Nechápu, kdo to psal.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Aktuálně máme kolem 9-10 stupňů, odpoledne předpokládám, že za sluníčka kolem 14 až 17.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
1: Ano, podle meteorologů takhle vypadá poměrně slunečno, tak se podívejte z okna.
0: Ale tak hezký, třeba no. časem bude třeba.
1: Sluníčko ani v náznaku, jako sorry. Jestli nás teď poslouchají v Modřanech, v meteorologickém ústavu, tak prosím vás, chci vysvětlení okamžitě. Tak, máme před sebou skvělou muziku Pitbull Kisha, Timber, taky Lana Del Rey a píseň Young and Beautiful. No a za pár minut už živé spojení, protože i tentokrát vyrazil, chtěl jsem říct, investigativní tým Hit Radio City, ale to je nesmysl. Prostě snídaňový tým Hit Radio City, to je daleko lepší, protože obě dvě naše kačenky dneska vyrazily vlastně rozdávat radost pomocí koasánů, jo? A to je prostě, to je ta nejlepší radost. Takže už za chvíli posloucháte Hit Radio City a přejeme vám dobré čtvrteční dopoledne.

0: 10 minutek po 10. dopoledne, Hit Radio City. No a taky další den, kdy vyrazíme mezi vás, tak jak to máme rádi, aby jsme vás poznali, aby jsme se viděli z očí do očí, hlavně aby jsme vám tady udělali radost v tom, když jste se přihlásili do našeho City branče. A hlásit se můžete stále hitradiocity.cz.
1: Hit Radio City vám beze branč. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: A pracovat můžete opravdu kdekoliv, jo? Fantazii se meze nekladou, což je zásadní. Můžete třeba pracovat i na policii České republiky, což nám potvrdí Káťa, která dneska vyrazila na Prahu 8, jestli se nepletu. Kačí, seš na telefonku?
2: Je to tak, já jsem samozřejmě tady, jsem tady na policejní služebně, jsou moc milí, všichni už mám pouta, jestli se mnou je tady...
0: Naplácejte jí!
2: Výborně, ano, čekala jsem, že to bude takhle důstojný, perfektní. Je tady se mnou pan výherce Tomáš, který se na to mimo jiné vzal kuklu a odhalí se nám tady na video, prosím tě. Hlavu teda jenom.
3: Snad ano, jo, měl bych.
2: Mohl byste prosím popsat, co všechno jste dostali?
3: Dobrý den, no, dostali jsme toho tady spoustu, máme tady krosanty, džusy, chlebíčky, nějaký víno, jabka, takže je to tady hodně pro nás.
2: Můžete se odhalit, prosím, ať vidíme i tvář. Jo, jako řeknu vám, že důstojné to není, ale je to legrace, takže všem doporučuji chodit na policii, je to skvělý, zvlášť když jim nesete jídlo.
0: Hele, a prosím tě, vy jste prý na podatelně pro loupeže, je to tak?
3: Jo, ano, je to tak, doufáme, že jste paní dneska teda nenecháme, no, že jsme někam se podvezli.
2: Ale jistý, že nejsou ještě teda, tak jo, to vidím.
0: Hele, takhle, vyjednávat nebudem, jako já dávám maximálně 500 za ní, víc nedám teda.
3: No, tak to je málo, budu se ještě ptát.
0: No tak nic, tak se loučíme s Kateřinou Pechovou, děkujeme moc, nechte si jí tam. Hele, tak si to užívejte, samozřejmě videa budou k dispozici na našich sociálních sítích. A Kači, dali ti už ochutnat něco?
2: Ne, vůbec ne, fakt mám jenom pouta a drží mě daleko od toho.
0: Super, tak jo, tak ještě roubík a mějte se pěkně.
3: Jo, děkujeme moc.
0: Dobrou chuť, ahoj, čau. Tak takhle to chodí u nás na City Branchi, jo? Zábava je, vy už teď v tuhle chvíli určitě klikáte hitradiocity.cz, protože i vaší partu 20 lidí můžete přihlásit, aby jsme vám přivezli snídení přímo na stůl, jo? A pak budete ten nejlepší kolega v práci.
4: Branche z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Jeden rub a líc od Sebastiana. Právě teď Hit Radio City s vámi. Mark Amber a nebo Meduza. Za pár minutek, přátelé, jo? Ale na Hit Radio City je čas na náš City Quiz. Ani ten dneska nevynecháme. A ověříme si, jak dobře znáte české komedie, protože tuhle scénu já myslím, že nezapomenete.
1: Tak aspoň sněz tu přední nohu.
2: Já právě tu přední nohu
1: nechci. Tu přední nohu budeš jít, že se budeš divit, rozumíš?
3: Dopolední kvíz Hit Radia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Tak komu to se cvaklo, ten v tuhle chvíli bere telefon a píše na 777-937-777. Otázka je úplně jednoduchá. Z jakého filmu byla ta ukázka, jo? Já myslím, že to zvládáte. 777-937-777.
1: Tak aspoň sněz tu přední nohu.
2: Já právě to přední nohu.
1: Přední nohu budeš jít, že se budeš divit, rozumíš?
0: No a protože se to dneska vlastně všechno točí okolo jídla, tak správná odpověď vám může přinést jedno menu v italské restauraci Farina u Masaryčky. Hele, třeba takový hovězí tataráček s lanýžem, potom ravioli nebo hovězí brisket, lanýžové krembrile. Takže přemýšlejte nejenom nad filmem, ale možná i nad tím, koho vezmete sebou, protože za chvíli jednomu z vás zavoláme a vy půjdete v říjnu do Fariny, který mimochodem v říjnu patří ve Farině houbám a lanýžům a mají tam speciální podzimní meníčko, ale samozřejmě si můžete dát domácí těstoviny, italský suroviny, pizzu, jak to znáte. Prostě Farina, italská restaurace u Masaryčky, já vás tam určitě zvu a vy píšete na 777-937-777, z jakého filmu to je.
1: Tak aspoň sněz tu přední nohu.
2: Já právě to přední nohu nechci.
1: Tu přední nohu budeš jít, že se budeš divit, rozumíš?
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
5: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepý.
3: Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
7: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. irisatelier.cz. Merch pro každého.
12: Zbláznili jste se?
13: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
14: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
15: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
16: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
17: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
17: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
17: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
18: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
20: Pepo, vstávej.
21: Nemusím.
20: Pepo, už je 8, vstávej.
21: Nemusím.
20: Je pátek, Pepo.
21: Nemusím.
20: Musíš už jít.
21: Nemusím.
22: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
23: Franto, co pa všechno se dá sušit?
24: Ovoce, houby, bylinky i maso.
23: A tvůj bůček?
24: Ten už nestihneš.
25: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
26: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
25: Nemusíte hledat kupce.
26: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
25: Rychle a férově.
26: Více na www.psnkupuje.cz.
25: PSN. Měníme město v domov.
27: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
28: Máme pro vás bezva plán.
27: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
28: První, druhý, klidně třetí.
27: Máme i skluzavky pro malé děti.
28: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
27: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
28: Aquapalace Praha.
27: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
29: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
30: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
31: Zlepši si náladu.
30: Zlepši si náladu.

0: Dobré odpoledne, nebo dopoledne, prosím vás, jo, odpoledne ještě není, to jsem se jenom splet já. Dobré dopoledne, stále Hit Radio City s vámi, no a pojďme to vyhodnotit, protože jedna ukázka vás teda jako pěkně, pěkně rozdělila na dvě poloviny.
1: Tak aspoň sněz tu přední nohu.
2: Já právě to přední nohu.
0: Protože jedna polovina psala jeden díl Slunce se no, ta druhá polovina psala druhý díl. A já můžu říct, že správně to zvládli Andrea, Martina, Ivča, Terka, Jitka, Evík, Míša, Franta, Honza, Roman, Adéla, Lukáš, Tony, Tereska a taky Veronika. Ti už vědí, že to mají dobře, sice se pravda na ně štěstí úplně neusmálo, ale alespoň vám to zapaluje v té hlavě. A Kuba, který je se mnou na telefonu, to má taky dobře. Kubo, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne.
0: Tak vám. Kubo, kde pak se teď pohybujete, co děláte?
3: Jsme v autoservisu, přezouváme o 106 no. A jsme v Praze.
0: Výtečně, no tak to tam dneska, to máte ale už plný kalendář určitě, že jo?
3: Určitě, určitě.
0: No tak hele, hlavně, ať to jde od ruky, pořádně dotahujte. Hele, Kubo, mě zajímá, jaká ta trilogie, nebo jaký ten díl té trilogie to byl. Tak povídejte.
3: Díky situaci to vypadalo na druhý, ale byl to první Slunce, seno a jahody.
0: A naprosto správně! Přesně tak, ještě jsem to celý ověřoval, ale skutečně Slunce, seno, jahody byl to ten první díl a Kubo, vy jste to napsal jako naprosto geniálně, ještě rychle, yeah. Takže je to tam. Mimochodem, co vy a králík, vaše oblíbené jídlo?
3: Zvládám ho. Těším se na něj na Vánoce. Nemáme super. Ho pravidelně, ale...
0: Jasně, víme. Chápu. No tak hlavně na tom nejste tak jako, že ani Pajda už to nežere, nebo co to, Pindě už to nežere. Tak, Kubíku, jak moc se těšíte do pořádný italský restaurace?
3: Těším se moc.
0: Jo, máte rád italský jídlo?
3: Také.
0: No, tak to je výborný. Čekají vás samozřejmě ve Farině ty nejlepší chutě, pizza, domácí těstoviny, italské suroviny, nejlepší maso, houby a to všechno samozřejmě u Masaryčky, takže italská restaurace Farina, tam mám pro vás jedno krásný podzimní meníčko. No a děkuju moc za zavolání, hlavně ať vám to jde dneska od ruky, zvládejte ten nápor a připomněl jste mi, máme 15. října, je nejvyšší čas přezout na zimní, že? Pomalu, ale jistě.
3: Už to začíná.
0: Minimálně si rezervovat termín. Tak díky moc. Mějte se krásně, děkuji, pozdravujte v práci a zase někdy.
3: Taky, krásný vysílání, mějte se naschle.
0: No a máme to za sebou, přátelé, nebojte se, i zítra po 10. si zase procvištíme svoje mozkové závity a dáme si náš City Quiz, jo? A zase to bude s jednou parádní odměnou. A smutnit rozhodně nemusíte. Hele, tohle je jedna velká klasika. Tohle je Radio Gaga a Queenie, které pro vás hrajeme právě teď, jako možný lákadlo na večerní speciál. Po 18. hodině totiž vždycky hrajeme ty největší hity 80., 90. a 0. let. A jestli něco patří do rádia, pak je to Radio Gaga. Hit Radio City, dobrý čtvrtek.

0: návštěva zoo od Shakiry a to lehce po 10:45. Posloucháte Hit Radio City? Za chvíli vás čeká zlatá, velkolepá a skvělá Eva Farná a její Perpetuum mobile, anebo si do 11. hodiny dáme taky One Republic.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: vysílání bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
0: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
4: Tomas Arsov.
5: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
4: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
18: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
0: Byl jednou jeden zámek a v něm princezna a princ. A ano, které slyšel celý sál. Tahle pohádka může být vaše. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold u Prahy. Obzad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj. A princeznovské prstýnky jsou v ceně. Jak? Registruj se na našem webu a si ve hře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
19: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
20: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
8: ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Allo Diamonds. Registruj se na našem webu. Jsme i Radio City. Zlepši si

0: za velmi pozitivní píseň pro lepší dopoledne One Republic. Dohrávají před 11. hodinou, my jsme Hit Radio City, přejeme stále dobré dopoledne. Dáme si novinku od Miley Cyrus, anebo taky za 100 let. To všechno uslyšíte už za pár minutek, no ale pojďme zkontrolovat, jak to vypadá v pražských ulicích a silnicích, jestli si náhodou někde nepostojíte.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Je to tak, ještě stále přetrvávají kolony na Černáku, pokud sjíždíte z Hradecké dálnice a pak v Kbelské ulici na výjezdu směrem k D8, popojíždíte kolem 10 minut. Přerušovaná kolona se táhne směrem k letiště, a to na úrovni ulice k Barandovu. Je to kvůli dopravní nehodě. Tady si postojíte kolem 5 až 7 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
4: Lázně Vráž u Písku.
3: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
4: Lázně Vráž u Písku.
3: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
4: Lázně-vráž.cz.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Dobrovolnictví se v Praze věnuje zhruba čtvrtina lidí starších 15 let. Je to více než celorepublikový průměr, který je 19%. Uvádí to magistrátní zpráva o dobrovolnictví v hlavním městě. Nejvíce dobrovolníků podle ní působí v sociální oblasti, následuje ochrana životního prostředí a péče o zvířata nebo rozvoj místních komunit. Děti musí být v bezpečí. Vláda schválila změny rodinného práva, které mají posílit jejich ochranu, když dojde k domácímu násilí. Pravidla pro posuzování takových případů budou přísnější. Doplní mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
8: Pokud se rodič dopustí násilí na dítěti, druhém rodiči nebo někom dalším, kdo s dítětem žije ve společné domácnosti, soud bude muset nově posoudit, zda takového rodiče nezbaví rodičovské odpovědnosti.
1: Tato odpovědnost zahrnuje péči o zdraví a vývoj dítěte, jeho výchovu.

0: vzdělání, ale především poskytnutí bezpečného zázemí. Na všech německých nádražích platí ode dneška zákaz konzumace alkoholu. Deutsche Bahn si od toho slibuje zvýšení bezpečnosti zaměstnanců, ale i cestujících. Nevztahuje se na restaurace. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoků. Fotbalisté vršovické Bohemky v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Zatím tedy zataženo oblačno nad Prahou, odpoledne má dojít k ubývání oblačnosti na polojasno, na večer dokonce na skoro jasno. Tak uvidíme, aktuální teploty kolem 11 stupňů, maxima odpoledne kolem 15 až 17.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
2: Dopoledne pokračuje, poslední třetina je před námi mezi 11. a 12. Tak, co si dáme? Za 100 let? Jaké to vlastně bude za 100 let? Myslím si, že je zbytečný o tom přemýšlet, to nás asi trápit vůbec nemusí, ale tohle je vzpomínka na rok 2018, kdy jsme slavili 100. výročí našeho vlastně československého státu. No a za pár minut taky Miley Cyrus a kromě jiného je čtvrtek, přátelé, takže nás čeká výlet do pražských ulic, a to s pražským uličníkem.

0: Nová Miley u nás na Hit Radio.
1: Jo.
0: Tohle je fakt dobrý hit. Posloucháte Hit Radio City, 10 minut po 11. hodině. Jonas Blue, Katy Perry, tihle všichni už za chvíli. Ale teď to pojďme trošku hodit na jinou kolej, jak se říká. Tradičně v pondělí a ve čtvrtek mám pro vás pražského uličníka, tedy hrabeme se v historii trošku a taky v archivech a zjišťujeme, proč se některé ulice v Praze jmenují tak, jak se jmenují. No a dnešní ulice, to jsem ani nevěděl, že ji tady takovou máme, zní to v podstatě jako pohádková adresa. Mechovka! Skutečně, člověk by čekal v Mechovce třeba chaloupku z mechu a kapradí, nebo třeba i Křemilka a Vochomůrku, ale kde pak? Aktuálně jsme v Klánovicích, na jejím úplném vlastně východě, v té východní části. A je otázka, co to vlastně ta Mechovka je, jo? Není to ulice Mechová, je to prostě ulice Mechovka. Možná vás překvapí, ale tohle slovo skutečně v českém slovníku existuje. Mechovka může být třeba mechová růže, může to být i drobný vodní živočich, a nebo dokonce i jedlá houba. Mykologové jistě vědí. Jenomže naše ulice se nejmenuje ani podle růže, ani podle houby. Vysvětlení musíme hledat hned vlastně za posledními domy v té ulici. A to konkrétně v Klánovickém lese. Právě jeho blízkost inspirovala název, který ulice dostala v roce 1974. Nicméně, Mechovka původně vlastně nebyla jedna ulice. Byly to dvě poloviny a nesly jména dvou mužů, kteří spolu neměli vůbec, ale vůbec nic společného. I tenhle příběh bude pokračovat za chvíli. Pražský uličník a Hit Radio City.

Hot and Cold a Katy Perry, to je píseň už taky relativně dost stará, ale vždycky, když začnou první tóny, tak já si myslím, že začíná v televizi Masterchef. No? Máme lehce po čtvrt na 12, Hit Radio City, dobré čtvrteční dopoledne, Cyril, anebo taky Robbie Williams už za chvíli. No a my tady máme rozdělaný příběh ulice, která je v Praze a která se jmenuje Mechovka. Dneska jsme v Klánovicích. Hranice, nebo možná historie spíš, historie je docela zajímavá. Do roku 1974 se totiž dnešní ulice Mechovka jmenovala úplně jinak a navíc to ani nebyla jedna ulice, ale byly to rovnou dvě ulice. Jedna se jmenovala Rajzová, podle Karla Václava Rajze, tedy českého spisovatele, to asi známe, zapadlí vlastenci a tak dál. No a druhá, ta se jmenovala Koněvova a ta byla podle sovětského maršála Ivana Koněva. Nicméně v roce 1974 potom byly Klánovice připojeny oficiálně k Praze. No a nastal takový ten klasický problém, to znamená dvojí pojmenování ulic, takže se přejmenovávalo. No a tím pádem v roce 1974 vznikla v Klánovicích Mechovka. A když se podíváte po okolí, tak jako s tímhle zajímavým názvem není jediná, protože v okolí je třeba ulice v Jehličině, v Olšině nebo za Břízami. A ta ulice připomíná, že vlastně Klánovice jsou původně lesní Klánovice. Tak mluví historie celé téhle pražské části. Jo. Začalo to totiž dost neobvykle. Jeden člověk si tam koupil kus lesa a rozhodl se, že v něm založí úplně novou obec. A tak se na závěr toho dnešního příběhu vrátíme hodně zpátky do historie Klánovic. A taky zjistíme, že dneska, když půjdete Klánovickým lesem, že je tam naučná stezka a že měří, no to vám řeknu za chvíli.

Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební

0: Největší hvězda Colors of Ostrava v příštím roce, Robbie Williams a jeho Candy. Posloucháte Hit Radio City. Za pár minut si zahrajeme Linkiny nebo Poetiku, ale musíme dokončit příběh, který jsme začali, a to v ulici, která se jmenuje jako úplně poeticky. V Praze máme ulici s názvem Mechovka. A máme ji v Klánovicích. A pojďme to vlastně ještě rozvrstvit na ty Klánovice, protože víte, co je zajímavé? Ještě v 70. letech 19. století tady vlastně ta obec vůbec neexistovala, jo? Byl tam vlastně jenom les. Potom přišel podnikatel, který se jmenoval Václav Klán, a v roce 1874 tam skoupil všechny pozemky a rozhodl se, že tam vlastně založí novou osadu. No a z toho nám vznikly Klánovice. Svým způsobem si, pravda, trochu zachovávají stále svůj charakter. Jsou tam hlavně rodinné domy, jsou tam zahrady, stromy a ten obrovský les hned za nimi. Ten se mimochodem kdysi dávno jmenoval Vydrholec, takže žádný klánovický les. Pozor, ve středověku, pravda, neměl úplně nejlepší pověst, procházela jim totiž velmi důležitá cesta z Prahy na Moravu a v tom hustém lese se skrývali loupežníci a samozřejmě přepadávali obchodníky. Jestli chcete ten les poznat, tak jim vede naučná stezka, která je dlouhá 12,5 kilometru a je tam celkem 17 zastavení. No a hned vedle toho klánovického lesa je právě ulice Mechovka a je to vlastně docela výstižná adresa. Tak přátelé, doufám, že vy, kteří bydlíte třeba v Klánovicích nebo v okolí, tak jste zase o něco chytřejší. Vy ostatní teď už víte, že v Praze máme takovouhle pohádkovou ulici, která se jmenuje Mechovka, ale rozhodně tam Křemílek s Bochomurkou nebydlí, jo? Další díl pražského uličníka vás čeká zase za týden, to znamená hned v pondělí, vrhneme se na to. Kdyby byste měli nějaké tipy a chtěli byste vysvětlit nějakou konkrétní ulici v Praze, dejte vědět a napište na 777 937 777.
1: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jílovém u Prahy za 11 milionů 400 tisíc korun, byt 1+1 v Mladé Boleslavi za 3 miliony 790 tisíc, byt 3+1 v České Lípě za 3 miliony 536 tisíc, byt 3+1 v Rotavě na Sokolovsku za 2 miliony 790 tisíc a rodinný dům v Kladrubech u Tachova za 14 milionů 560 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu prasátek.
11: Po létě je tu klidněji, ale já říkám, pořád je tu dost lidí. Jen se víc zastavují a míň běhají. A to je ideální. Čím déle stojí, tím větší šance, že něco upadne. Nějaká ta granulka pro mě. Září má svoje kouzlo. Hlavně, když nás krmí.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Co se nejlíp hodí ke slané?

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hit Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: je ztrácí.
1: A hrajeme Poetiku, posloucháte Hit Radio City a pozor, víkend se blíží a u nás bude velmi speciální.
2: Retro víkend.
1: Retro víkend. Takže zase ty největší hity z 90. let, sem tam možná i dáme nějakou 80. Zásadní je, že vám budou hrát a doprovázet vás kolegové z Hitrádia 90. Začínáme vlastně už zítra někdy ve 3 hodiny odpoledne a potáhneme to až do neděle. No a když se řeknou 90. léta, nejsou to jenom tu cárny. Je to třeba i rok 1997, premiéra velkolepého filmu Jamesa Camerona a k tomu nezapomenutelná píseň od Celine Dion.

0: s Davidem Guettou, taky Teddy Swims, Tones and I, Gun Gun Gun. Ve 3:15, za chvíli pravé poledne, což znamená čas na oběd a už dopředu říkám dobrou chuť a taky to znamená srdcovky. A tohle bude jedna z nich. Culture Club, Boy George. A to vám bude hrát Jirka za chvíli po 12. hodině. Nezapomeňte se stále přihlašovat do snídaní. Ty další vám určitě přivezeme v příštím týdnu. City Brunch letí a na webu hitradio.city.cz se stále můžete přihlašovat. A my i v příštím týdnu velmi rádi dojedeme za vámi. Ode mě dneska všechno. Kuba Urban se loučí. Ahoj.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
13: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
14: Ale tohle vypadá dobře.
13: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
14: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
13: Vypněte obrazovku.
15: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
13: Rezervace na restaurantweek.cz.
16: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
17: Přijďte si na výročí vzniku republiky prohlédnout běžně nepřístupné prostory hlavního města Prahy.
18: 28. října vás zveme na den otevřených dveří rezidence primátora,
17: nové radnice
18: a škodových salonků.
17: Nově na vás čekají komentované prohlídky nové radnice.
18: A pro velký úspěch prodloužená výstava k 90. výročí narození Václava Havla, včetně světelné instalace.
17: A nezapomeňte, na všechny komentované prohlídky je nutná online rezervace. Více na praha.eu.
18: Vaše hlavní město. Praha.
3: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
19: Tak nečekejte, jezděte!
20: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
21: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
22: Více na kopecký.cz.
23: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
24: Hit Radio City.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony se tvoří v Gebelské ulici na výjezdu z metropole směrem k D8, ale také na Pražském okruhu na sjezdu z D5 nebo na úrovni Jesenice, pokud jedete dál k pražskému letišti. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
8: Jo, jo.
7: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
8: Co mě zrovna napadne?
9: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a Milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přelci Daňková. Suché a naříjen i poměrně teplé počasí bude dál pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném mírném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se budou objevovat mlhy i mrazíky, což ale pro toto období není nic neobvyklého. Omezit použití některých látek v klimatizacích a tepelných čerpadlech má změnit novela, kterou schválila sněmovna. Ty změny, které jsou součástí zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, dostane k posouzení Senát. Normu projedná pravděpodobně v listopadu v povolebním složení. Letošní úroda jablek je mimořádně slabá. Čeští ovocnáři očekávají, že sklidí o 58% méně než loni. Co za tak výrazným propadem stojí, doplní prezident Ovocnářské unie Martin Ludvík.
12: Bohužel ta úroda však příliš dobrá není. Na jaře jsme předpokládali, že sklidíme asi polovinu průměru právě kvůli poškozený jarními mrazy. Nicméně ta realita je ještě o něco horší. Předpokládáme, že sklidíme jenom zhruba 40 až 45% průměru. Dá se říct, že tu úrodu ještě negativně ovlivnilo poměrně citelné sucho. V některých lokalitách také krupobytí.
2: Většina úrody by měla být sklizená do konce měsíce. Teď se ještě podíváme k nám. Uskupení Jsme tým, kandidující v Praze 10 pod názvem Jsme Praha 10, podá ke správnímu soudu stížnost na výsledek voleb. Identifikované chyby jsou podle uskupení zásadní. V jednom případě by náprava špatně zadaného výsledku vedla k tomu, že by se do zastupitelstva nedostalo uskupení Naše Praha 10, které nakonec získalo 2 mandáty.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: V průběhu odpoledne většinou oblačno, polojasno. Teploty se dnes budou dostávat na 14 až 17 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, zítra se ještě oteplí.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Máme tady čtvrtek, 12 hodin a začínají nám srdcovky na Hit Rádiu a dneska si dáme srdcovku číslo 1 dámu, která se prostě... Ta se opravdu zakousla do našeho srdce. Whitney Houston, dáma možná, ke které jste si našli cestu díky filmu Osobní strážce. My si dáme píseň, která není originál od ní, je to cover verze ze 70. let. Za chvilku tak vám pustíme ten originál, jenom pro ukázku. Ovšem Whitney Houston ho v 90. fantasticky předělala a vlastně se

0: Srdcovka číslo 1, Whitney Houston, I'm Every Woman. Ještě dobře poslouchejte, jak to zní. A teď
1: největší hity, největší srdcovky.
0: Teď pro srovnání, jak to znělo v 70. letech. Tady je zpěvačka, která to naspívala v originále, Chaka Khan. Úplně stejný, co? Já tam taky teda jako upřímně moc rozdílů neslyším, to tak je, ale zase na druhou stranu je to vlastně jako hezký, že je to cover verze od Whitney Houston, ale zároveň to je cover, který je vlastně stejně dobrý jako originál. To je nádhera. Když jsme u těch originálů, tak teď tady mám jeden jakože mega originál z pátý studiový desky Metallica. Metallica dlouho jsme nehráli na Hit Radio. V srdcovkách už si to ani nepamatuju a taky na čase, abychom to změnili. Dneska ve čtvrtek, jestli se cítíte v práci, jakože jste zotročení, jo? Pod bičem otrokáře žijete, tak tohle je píseň pro vás, protože tohle je přesně píseň, která se zabývá tématem boje jednotlivce proti snahám těch, kteří ho chtějí zotročit. Tak nedejte se, nemusíte dělat všechno, co vám řekne váš šéf. Mimochodem, Metallica a Whitney Houston tak pojí dohromady hezká věc a to, že na Spotify patří do takzvaného Billion klubu. Co to znamená? Řeknu za chvíli. Teď The Unforgiven na Hit Radio.

0: Tohle už je taky legenda. Culture Club a Karma Chameleon, nebo Karma Chameleon, prostě přesně takhle si to říkáme my. Je čtvrt na jednu a věřím, že Culture Club zítra odpoledne po 15. hodině také nebude chybět v Féteru Hit Rádia, protože zítra ve 3 nám na Hit Rádiu začíná náš retro víkend.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak mimo jiné už zahrála taky Metallica a zaspívala Whitney Houston. A já jsem říkal, že to jsou dva interpreti, nebo respektive kapela a zpěvačka, které pojí takzvaný Billions Club na Spotify. Co je Billions Club na Spotify? No, je to takzvaný klub miliardářů. A znamená to, že jedna skladba má víc než miliardu přehrání. Miliarda přehrání, je to neskutečný. To když si jako spočítáte v rychlosti v matematice, tak kdybyste jednu a tu samou písničku poslouchali pětkrát denně, tak abyste udělali miliardu přehrání, tak byste ji museli poslouchat pětkrát denně 547,5 tisíce let. 200 milionů dní, to je prostě strašně jako nesmysl, to je úplný úlet, takže je vidět, a jenom to dokazuje, jak Whitney Houston a Metallica, jaký to jsou opravdu jako fenomény, obrovský brutální fenomény. Kdo se zatím jako jenom blíží k té miliardě, ještě tam pár set milionů před sebou má, tak to je Sean Paul. A Sean Paul rozhodně patří i do srdcovek tady na Hit Rádiu. Včera takhle dobou jsme hráli Ashra a hitovku Já, kdy jsme vzpomínali především na naše party na střední a vysoké škole. No tak když už teda včera byl Ashra, tak dneska musí být i Sean Paul. Tady je na Hit Rádiu srdcovka s číslem 3. Get

0: rádia.
1: To byla pátá srdcovka a přesně tak, jak se tady ozvalo v závěru páté srdcovky Don't Stop, tak ani vy nepřestávejte. Moc děkuju za ty zprávy, které posíláte na WhatsApp rádia 777-937-777. Je to skvělý. Strašně rád si s váma píšu, strašně rád s váma probírám tu hudbu i to, co vlastně jako v průběhu srdcovek děláte a na co všechno si pamatujete. A jsem rád, že jste byli rádi za Metaliku, že tady mám zprávu, že dnešní srdcovky jsou všechny boží, ale ta od Shona Paula, to se mi udělalo obrovskou radost. Tohle je hezký. Já to prostě musím přečíst na hlas. Ahoj Jirko, normálně jsem těma srdcovkama posedlej. Toho je tolik, co bych si rád nechal zahrát, ale to už by nebyly srdcovky, ale vypadalo by to, jako kdyby do tebe naházel jednu dvacku za druhou jako do nějakého juboxu. No tak já budu váš jubox. Ale radši na papírový, já nevím, kam byste mi ty dvacky chtěli házet a kudy. Takže radši papírovky, OK? Co byste chtěli, abych vám zahrál? Už to bylo moc? Já si to nechám radši na středeční ruletu dvojsmyslu. Co byste chtěli zahrát? Co je ta vaše srdcovka na přání? Kdybych fakt jako reálně byl jukebox, aby byste mohli přijít a teď jste si mohli vybrat tu jednu píseň, takovou tu odchodovku a pak byste šli domů, co by to bylo? 777-937-777, napište mi nebo pošlete hlasovku. My si dáme tady Ordinary od Alexe Warrena a pak bude srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
11: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
12: Lázně Vráž u Písku.
11: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
12: Lázně Vráž u Písku.
11: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
12: Lázně-vráž.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
16: Gravitrax Spider-Man!
17: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
16: Když stavebnice, tak Mironet!
17: Klikni dvakrát!
18: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
19: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
11: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz. Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
20: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
21: Lásko, jaký bys chtěla auto?
22: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
21: Ale já myslel, jakou barvu?
22: Barvu? Já tak to nevím.
21: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
23: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: Thomas Warren s hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejný. Posloucháte Hit Radio, které je vždycky ve 12 hodin naprosto neobyčejný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to především i díky vám a vašemu výběru a v rámci srdcovky na přání. Já, je mi jasný, že teď sedíte u rádia, stojíte, nebo možná snad i ležíte. To bych vám tak přál po obědě na chviličku, kdybyste si mohli lehnout v klidu u rádia a poslechnout si vaši oblíbenou srdcovku. Každopádně jste teď u rádia a předpokládáte, že možná uslyšíte tu vaši píseň. A nebo si možná říkáte, hele, na mě se určitě nedostane, já to zkouším pořád. Tak takhle to je. Já se snažím, vždycky se snažím fakt jako vybírat. A dneska tak vybírám Tomáše. Vybírám Tomáše a s Tomášem musím tady souhlasit, protože ten píše, ahoj, já bych si nechal zahrát píseň, není to tak skvělý hit, ale je to obrovská nostalgie na mladický roky. Zdraví Tomáš, záměrně neříkám jakou píseň, protože přesně o tom ty srdcovky jsou, je to nostalgie a je to vzpomínka na naše mladistvé roky, mladické nerozvážnosti, dětství, pubertu a na takový ty jako bezstarostný doby a ne, když jsme byli prostě zavřený od nevidím do nevidím v práci, jo. Většinou je to vzpomínka na dobu, kdy jsme si říkali, těším se na to, až jednou budu dospělý a budu si dělat, co chci. No tak teď vidíme, že ta realita je úplně jinde a tak se rádi vracíme tedy nostalgicky do toho minulého a teď vlastně i tisíciletí. Půjdeme na začátek milénia. Do roku 2003. A je to píseň, kterou tenkrát věřím, že jste měli ve svém mobilním telefonu taky. Tomáš už ví, o co se jedná. Je to vlastně jako strašný úlet. Je to úplný nesmysl. Není to tak velký hit, ale jestliže jako něco je definicí nostalgie, tak je to 100% tohle. Mě za to vyhodí. Crazy Frog na Hit Radio. A vzpomínka

Frolka X Foley. Je to vlastně hrozná blbost, ale je to nostalgie s velkým N. Dnešní děti, tak ty mají, já nevím, Skibidi Toilets a podobné věci, a my měli prostě Crazy Froga. To byla tedy srdcovka na přání, teď Rehab. Baby.

0: Damiano David na Hit Radio, a to přesně ve 3:15. Posloucháte Hit Radio, dnešní srdcovky, tak ty jsou za námi. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777. Ještě jsem tady našel jednu krásnou zprávu. Ahoj Jiříku, měla bych velikánskou prosbu dneska na srdcovky. Včera se nám narodil náš první vnouček, jmenuje se Teodor, maminka i vnouček jsou v pořádku a zdraví zároveň i právě pro mou mamku. Je to pravnouček, máme velikou radost a přejeme jenom to nej. Tak to je nádhera, to je krásný, tak srdcovku na přání už teď nestíhám, ale můžu to udělat, takže všechny ostatní hity, které budou až do 13. hodiny, tak ty budou pro vašeho vnoučka Teodora a také tedy jako pro vás, užívejte si to. A vlastně, kterou já bych mohl dát za chvíli píseň? Co třeba Ego, Robert Borian, žijeme len raz, vždyť je to party, že jo, vždyť je to party, musí se to oslavit, tak ať ten klub ví, do čeho jde, že život je prostě fakt jedna velká sranda, když se bere pozitivně, tak ať si ho užije. Za celý tým Hit Radia gratulujeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Ranní sprcha, která vás probere.
5: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
4: Jedině v koupelně, která má styl.
5: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
4: Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: trenirkarna.cz
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
10: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
14: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
13: a poctivé pivo z místních pivovarů.
14: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
13: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
15: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
16: S mým hlasem mi pomohla AI.
17: Puf, puf, mňau.
16: No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
17: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
18: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
19: Opět krásy zimního Salzburska s Hydrarian City. Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jochivo. Zimní Salzbursko s Hydrarian City.
20: Tipy na zimní dovolenou vám přináší dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
21: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: k Belské ulici na výjezdu z Metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
3: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
2: Rodinné oslavy,
3: romantické svatby,
2: firemní setkání
3: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
2: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
3: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
2: Zámek Berchtold.cz.
4: Říjen mizí rychle, ale City Brunch ještě stihneš.

0: Happy Brunch s Globusem. Zlepši si náladu.
1: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholi. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Senátní volby pokračují už zítra. Ve druhém kole se voliči vrátí k urnám, aby rozhodli o obsazení zbývajících senátorských křesel. Právě druhé kolo tradičně provází nižší účast. Vysvětluje politolog Jan Kubáček.
7: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednout a odvolit. A zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do Senátu vyráží vysloveně voliči disciplinovaní. Je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
6: Volební místnosti budou zítra otevřené od 2 odpoledne do 10 večer a v sobotu mohou voliči přijít od 8 ráno do 2 hodin odpoledne. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Obdrží 264 milionů korun z Evropské rezervy a peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Nejvíce ho proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už na střední škole. Za svůj život napsal více než 1000 krátkých humorných textů, založených na nadsázce a recesi. Fejetony psal pro časopisy a vydával je také knižně. Teď se ještě podíváme k nám. O víkendu nepojedou tramvaje v úseku Chodkovy sady Brusnice. Důvodem je zatravnění tratě. Omezení platí v sobotu i v neděli od 7 ráno do 16 hodiny. A to pro linky 22 a 23. Stejná výluka bude v platnosti také příští víkend, a to ve stejné době od 7 do 4. Detaily na dpp.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Oblačná, polojasná obloha, v průběhu odpoledne další ubývání mraků. Teploty by se měly dostávat na 15 až 17 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Naše odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál. No a dneska tak se přepisovala v Česku historie, protože od dnešního dne už nemáme nejvyšší stavbu v Česku, kterou jsme tady měli dlouhých 50 let. Víte, co to bylo za stavbu? A víte, kolik měřila? 355 metrů. A nebyla jedna, byly dvě. Podrobnosti vám řeknu za chvíli, zatím můžete tipovat, co to asi tak bylo za stavbu. Do té doby tak si dáme hity jako Eva Farna a Mirai, Robin Schulz a James Blunt, anebo právě teď Taylor Swift. Ta duet nepotřebuje, ta se vystačí sama. Tak hezký odpoledne.

Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si ve 13 hodin a 14 minut, posloucháte Hit Radio. Jestli rádi hrajete pub quiz nebo doma máte různé společenské hry, vědomostní hry, tak teď dobře poslouchejte, protože mám pro vás info, který se vám určitě hodí do pub quizu. Nejvyšší stavba v Česku už není v Liblicích. Po cirka 50 letech je dneska zbourali, museli je odstřelit, byly to dva vysílače, pro které se po ukončení vysílání už nenašlo využití. Byly tedy odstřeleny, mimochodem 355 metrů byla vysoká ta konstrukce. Dneska dopoledne po 11. hodině, tak definitivně oba dva vysílače tedy šly k zemi. A teď zůstává otázkou, jaká tedy je teď momentálně nejvyšší stavba v Česku a kolik měří? Víte to? Zkuste si tipnout na 777-937-777. Zkusíme na to dneska přijít. Do té doby tak si dáme další hity na Hit Radio. Za chviličku Neil Diamond. Bude taky Nea a právě.

0: Diamond a Two Friends na Hit Radio. Je čtvrtek odpoledne, tak proč bychom si tady taky nemohli zahrát takový jako malej pub quiz, malou vědomostní hru. Dneska tak jsme přišli o nejvyšší stavbu v Česku po zhruba 50 letech, a to konkrétně tedy o vysílače, které měřily 355 metrů. A tak jsem se ptal, jaká je teď momentálně podle vás nejvyšší stavba v Česku. Tak chodí mi tu zprávy na WhatsApp Hit Radio. Je tady třeba tip na komín Chvaletice elektrárny, který měří 308 metrů, tak to není správná odpověď. Co třeba tady Martina? Myslím, že je to podobný vysílač někde u Plzně, který má asi 345 metrů. Další ahojky, je to Krašov na Plzeňsku, 347,5 metrů. Zdraví Lucka. No, co hlasovky?
1: No, já si myslím, že je to bezvěrovský vysílač. Nebo krašovský vysílač vlastně nedaleko Bezvěrova, protože ten má nějakých 347,7 metrů.
0: Nějakých 347,7. Tak ano, je to samozřejmě správná odpověď. Je to tak, nejvyšší stavba teď od dnešního pravého poledne je vysílač Krašov 347,5. Někdo uvádí celých 7 metrů. Takže je to zase vysílač. Mimochodem, jenom pro srovnání, tak v Brně je nejvyšší budova postavená a tam měří 111 metrů. To je ještě třikrát méně. Tak teď už to víme. Pokud půjdete o víkendu hrát pub quiz, držím palce. My jsme vás tady připravili na Hit Radio. Za chviličku Škvor, Síla starých vín. Mimochodem, Škvor dneska vydává novou desku, tak si dáme ji tady u nás na Hit Radio.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z MND to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
16: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
11: Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow, herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick, nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
18: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
19: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
20: Tomas Arsov.
21: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo, nakupujte na arsov.cz.
20: Tomas Arsov, péče, která dělá radost.
22: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
23: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
24: Tohle nebude jen výhra roku. Tohle bude životní výhra. Na Hit Radio City ti zařídí

0: si ve hře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
2: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

skvělých vín a škvor na Hit Rádiu. Proč ne? Dneska tahle parta vydala novou desku po 3 letech. Je to jejich 12. studiové album a dostali i hezký nápad se sběratelskou edicí vinylu. Jo. Udělali limitku, kde je mimo jiné, tedy barevný vinyl, fotka s podpisem i plakát. Za mě super. Skvělý, že se kapely obecně vrací k vinylovým deskám. Má to kouzlo, když si na tu hudbu můžete tak trošku šáhnout, jo? A mě třeba osobně ten zvuk z gramofonu baví víc. Tak pokud nemáte žádný plánek Ježíškovi, ještě nemáte žádný nápad, o co byste si napsali Ježíškovi, tak za mě jako gramofon, nemusí to být za nějakou úplně nesmyslnou raketu, ale klasický gramofon je podle mě jako super, super nápad. Tento víkend na Hit Rádiu, vlastně od zítřka od 15 hodin až do neděle do 18 hodin, vám budeme hrát víceméně hity z gramofonů. Čeká vás retro víkend na Hit Rádiu. Se nemůžeme dočkat a věřím, že nebude chybět ani Ronan Keating.

Bizarní věc, možná jste o ní už taky slyšeli, značka chipsů Pringles spustila bizarní kampaň, která kombinuje doživotní rentu a pohřební služby. Jo. V rychlosti, prostě vyhlásili soutěž o zásobu chipsů na 200 let. Na 200 let, to znamená pro několik vašich generací. Jo. Ale má to jeden háček, ze kterého vlastně mrazí. Musíte souhlasit s tím, že když vyhrajete, tak až to s váma jednou sekne, tak váš

0: úplně to skvělý, ale co je na tom úplně jako nejděsivějšího je ten počet zájemců, jako obrovský počet zájemců. A člověk vlastně jako ten, který to jednou vyhraje, tak po každý vlastně, když si bude dávat tady ty bramburky z té ikonické plechovky, tak vlastně si může jako uvědomit, že celý život už bude jíst čipsy rovnou ze svojí urničky. Takovýhle světě my tady žijeme. Co si o tom myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. My si dáme za chvilku další hity. Do 14. hodiny stihneme například Lady Gaga.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
14: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
15: Nemusíte hledat kupce.
14: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
15: Rychle a férově.
14: Více na www.psnkupuje.cz.
15: PSN. Měníme město v domov.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Chceš být nejoblíbenější člověk v kanclu? Vyhraj City Brunch pro 20 lidí. Croissanty, koláče, čerstvé ovoce a dobrá káva. A to všechno u tebe v kanclu. Registruj se na webu Hitradia City. Každé úterý a čtvrtek vyráží City Brunch do dalšího pražského týmu. City Brunch Globuse. Zlepši si náladu.
19: Brunche z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
21: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
22: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
23: Jednou, jo?
24: Já to připomenu, jo?
22: Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
24: Kdo, Jasmin?
22: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
24: Patek, ale jedna ze zaměstkanin.
25: Zaměstnankyň.
24: Já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no.
25: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
20: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Rihanně. Hned ten první, pak bude mít Rimon. Supergirl na Hit Rádiu. Naše Supergirl, Superwoman, bude mít za chviličku nejnovější song. Rihanně, hned ten první, pak bude mít Rimon. Supergirl na Hit Rádiu. Naše Supergirl, Superwoman, bude mít za chviličku nejnovější zprávy. Lucie už je připravena.

0: získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 000 korun.
7: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy zájem. V pořadu, sorry, jako to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček. Společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Na železnici v Česku ročně zemře zhruba 200 lidí, více než 3/4 tvoří sebevraždy. Počet těchto nehod ale klesá, to potvrzují statistiky správy železnic. Doplní je mluvčí Nela Frýbová.
3: Počet úmrtí na železnici letos klesl o pětinu. Od začátku roku do konce září zemřelo 129 lidí, ve stejném období loni to bylo 161. Největší podíl na tom má úbytek sebevražd.
2: I proto můžeme na nádražích najít přibývající cedule s kontaktem na linku první psychické pomoci. Dnes je velký knižní čtvrtek, na pulty knihkupectví přináší 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Detaily najdeme na webu akce. Teď se podíváme k nám. Dneškem v Praze začíná Signal Festival. Nabídne videomappingy, laserovou projekci nebo světelné instalace. Prohlédneme si je na dvou trasách, v centru a poprvé také v Dejvicích. Dostupné budou každý den od 7 večer do půlnoci. 14. ročník festivalu má téma Dream On, sny a vize a potrvá do neděle.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Oblačná, polojasná obloha, v průběhu odpoledne další ubývání mraků. Teploty by se měly dostávat na 15 až 17 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
0: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
4: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že u toho posloucháte Hit Radio. Máte pocit, že vás nikdo neslyší? Máte pocit, že nikoho nezajímá váš názor nebo že se musíte prát o své slovo? Tak to posloucháte správné rádio, protože vždycky takhle ve 2 hodiny odpoledne máte prostor se vyjádřit i vy. A dneska je čtvrtek, takže nás dneska čeká nepopulární názor. Tak jsem sám zvědav, co mi k tomu řeknete? Dáme jeden hit, pak řeknu nepopulární názor a pak úplně bez obalu se k tomu vy můžete vyjádřit. Vemte telefon, připravte si telefon číslo 777 937 777. Teď Rimon.

0: Rímon na Hit Radio ve 14 hodin a 7 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Každý čtvrtek tady spolu probíráme nepopulární názory, které prostě já se nebojím říct nahlas, když je takhle někde jako zaslechnu, a na vás je, abyste se k tomu vyjádřili, jestli to taky tak vnímáte, anebo máte pocit, že to je prostě jako blbost. A pro dnešní den.
1: Nepopulární názor pro tento týden je:
0: mám právo mít na podzim špatnou náladu. Nemusím se v práci pořád přetvařovat a na každého se usmívat. Když mi prostě není do zpěvu, jak se říká, tak mi není do zpěvu. A platí to i pro děti. Co si o tom myslíte? Je dnešní doba taková, že prostě pracujete a na každýho kolegu se prostě musíte usmívat, že se možná cítíte blbě, když prostě máte blbý názor, teda názor, blbou náladu, a všichni za váma chodí a prostě ptají se, a tak, a co tady to, a co ty, a co se děje, tak se pojď vypovídat a tak. Ale ono se vlastně nic neděje, prostě jenom jste vstali levou nohou a prostě máte právo na to mít taky někdy jako špatnou náladu a říct, nechte mě všichni na pokoji, nechte mě bejt, za chvilku to bude dobrý. Co si o to myslíte? Je to tak? 777-937-777 a zároveň mi klidně k tomu napište, jestli to taky takhle máte a jestli třeba i teď máte jako špatnou náladu. A nebo jak si ji třeba zlepšit. No, pojďme na to. 777-937-777. Pojďme se bavit.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Shakira, Shakira a Wyclef Jean na Hit Radio.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Mám právo mít na podzim špatnou náladu. Tak to je nepopulární názor, který dneska říkám nahlas. A co vy si o tom myslíte? Mirka píše, ahoj, souhlasím a štve mě to, že to tak nejde. V práci se musím na všechny stále usmívat, pracuji jako pokladní a když mám špatnou náladu, tak to nesmím dát znát. Ale je to přeci normální, na mě se tam taky všichni neusmívají. Další zpráva, ta mě jako trošku ne zarazila, ale hele, posuňte sami, jo. Ahoj, tak já to mám obráceně. Jsem smíšek a pořád dobře naladěná. V práci tím naopak asi všechny štvu. A když se někdo mračí nebo je nepříjemný, protože má špatnou náladu, tak ať si to nevybíjí na mě. Pak mi kazí den. Může si mít špatnou náladu doma, ale ať to netahá do práce. V práci mu neublíží, když bude kolegiální a bude se tvářit normálně. No, to máme tady tu druhou stranu. Co dál? Ahoj, jelikož jsem barmanka, je mít nějakou náladu dost těžké, ale protože k nám chodí fajn lidi a znají mě, tak vědí, že když se usmívám, ale nemluvím, je něco špatně a nechávají mě být. Nevyptávají se. Zdraví si z Hradce Králové. Krásný. Jiříko, já si myslím, že každý má nárok na to mít opravdu jako blbej den a blbou náladu, ale když ji jednou za čas mám, tak se snažím, aby to neschytali mý blízcí doma a také klienti v práci. No jasně. Co třeba taxislužba? Někdy jsem tady viděl, tak tady zpráva. Čau, jelikož jezdím taxíkem, tak špatná nálada musí jít v autě stranou. Cestující by se strašně divili, co se mnou je, tak to raději nedávám na sobě znát. Tonda. No, to je taky přesně ono, jo. A přitom člověk ale na to taky má právo, ne? Vždyť za tím volantem, pro boha živýho, co každý den za tím volantem musíte jako taky snášet, protože ne každý jako jezdí tak dobře, jako jezdíte vy. No tak jo, tak co si myslíte dál? Je to tak? Máme na to právo? A měli by to ostatní respektovat. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Krásný nářez na čtvrteční odpoledne Linkin Park.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále nepopulárního názoru pro dnešní den, a to, že na podzim prostě mám právo na to mít špatnou náladu a lidi mě mají nechat bejt. Tak podle vás to tak opravdu je? Tady koukám na zprávy. Ahoj, mám naprosté právo mít na podzim špatnou náladu i v práci, nemusím být každý den usměvavá, plná energie a ochotná všechno zvládat s přehledem, jsme přece jenom lidinné stroje. Když mám špatnou náladu, neznamená to, že jsem špatná kolegyně, nebudu přece předstírat veselost, když se tak necítím. Pak jsou tady i zkušenosti ze života. Ahoj, myslím si, že na to každý má právo, ale lidi to nechápou. Před dvěma měsíci jsem měla blbou náladu, nic se nestalo, jen jsem stala prdkou napřed, jak říkávala moje babi, to si zapamatuju, to je dobrý, ale kolegyně v práci se s odpovědí nic se neděje, nic mi není, nechtěli smířit a pořád do mě rili, až jsem jim dost rázně řekla, ať mě nechají být. No, co ti budu vyprávět, urazili se a dodnes jsem ta, co dokáže ostatním zkazit náladu, jen pouhým slovem nic. Pa! Děkuju za zprávu. Co druhá strana? Ahoj, od přírody jsem vysmátý pošok, baví mě štvát lidi dobrou náladou a úsměvem, jsem léčený cholerik, umím se ovládat, mám velkou míru trpělivosti, když mě pak ale někdo naštve, tak jsem jak uragán a všichni čučí, že jsem slyšet v práci přestřihali. Taky hezký. Já si myslím, že negativisté budou negativní jakékoliv roční období, občas by bylo dobré neřešit kraviny a užívat každého dne dobrou náladu, přeje optimistka Verča. Verču, děkujeme. Tak to pojďme shrnout, jo? Asi takhle. Máme právo na to mít špatnou náladu a ostatní by to měli respektovat, ale zase, když mám den blbec, neměl bych to dávat přece jako, jak se říká, sežrat všem ostatním kolem, ne? No a ještě jedna věc, za mě teda občas přijdou domů se špatnou náladou i naše děti ze školy, ze školky, tak jako rodiče nezapomínejme na to, že to je normální a nechme jim klid a prostor na to, aby se s tím taky srovnali sami.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: čtvrtek. Jen na Hit Radio. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Na boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
11: Tak hurá na Vysočinu.
10: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
11: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
10: Skály a vyhlídky, co berou dech.
11: Rybníky, jezera i koupaliště.
10: Aktivní zábava i adrenalin.
11: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
10: Vysočina má co nabídnout.
11: Stačí si jen vybrat.
10: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: Šéfe, došel matroš.
19: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
20: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
21: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
22: Lázně Vráž u Písku.
21: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
22: Lázně Vráž u Písku.
21: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
22: Lázně.vráž.cz.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
0: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Dualipa na Hit Radio s hitem Houdini, ano. Tak to byl kouzelník, který uměl výborně zmizet. Trošku se nám to hodí, když je dneska toho 15. Taky zažíváme jedno obrovské kouzlo na našem účtu, protože ráno přišla výplata a je odpoledne a už tam není. Taky zmizela. Jo, jsou věci, na které se člověk v tomhle světě opravdu spolehnout může. Pravidelně. Tak někdy to chce udělat si screenshot a jenom se podívat, když tam ty peníze jsou, udělat screenshot obrazovky a pak se kouknout třeba za týden a říct si, ty jo, tak takové by to bylo. No, nevadí. Na co se dál můžete spolehnout, tak to je, že od zítřka až do neděle vás na Hit Radio čeká náš retro víkend. A další věc, která 100% platí, je, že v 15 hodin na Hit Radio od pondělí do pátku vždycky začíná spousta zábavy s naší odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Máme pro vás něco hustýho. Andrejka, Dominik a Vince, jo. Řekněte něco taky.
3: Ach, tak já aspoň zvládnu ten beatbox. Andrejka, si slibujeme ve tři, zapne mikrofon a já do té doby s Vincou.
4: Já byl to první, jo? Já byl to první.
5: Já taky umím.
4: Přestaňte.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: takovýhle chraplák mít, no, hned by byl svět veselější. 3:45 posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší taky naše odpolední show. Až přijdete domů, tak se jenom koukněte, vidíte třeba na balkon, podívejte se na fasádu vašeho domu, paneláku, jestli tam náhodou nemáte berušky, není to nic romantického. Stovky a tisíce asijských berušek teď pokryly fasády a lezou do bytu, jak jenom můžou. Doslova do písmene berušky tady útočí. Tyhle potvůrky teď hledají, kde přezimovat a dorazili právě k nám do Česka. Pokud se ptáte, co s nimi, tak mám tady dvě řešení. To první je, že nazbíráte do krabičky, dáte do ledničky a na jaře je potom živé vypustíte. A to druhý je plácačka. Volba je na vás, ale nezapomeňte, že karma je zdarma. Tak se smějte, zítra ve 12 na vás těším tady na Hit Rádiu. A zítra ve 12 opět nebudou chybět srdcovky. Užívejte den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dva McPops nestačí? Dobře. McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Zlato, co máš dneska v plánu?
15: No přece všechno.
16: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
17: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
18: Přijďte si na výročí vzniku republiky prohlédnout běžně nepřístupné prostory hlavního města Prahy.
19: 28. října vás zveme na den otevřených dveří rezidence primátora,
18: nové radnice
19: a škodových salonků.
18: Nově na vás čekají komentované prohlídky nové radnice.
19: A pro velký úspěch prodloužená výstava k 90. výročí narození Václava Havla, včetně světelné instalace.
18: A nezapomeňte, na všechny komentované prohlídky je nutná online rezervace. Více na praha.eu.
19: Vaše hlavní město Praha.
20: Berchtoldcem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
21: Pohádkový Ladův kraj, na zámku je pro nás ráj.
20: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
21: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
22: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
20: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
23: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
24: Opět krásy zimního Salzburska s Hitradiem City. Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jochivo. Zimní Salzbursko s Hitradiem City.
18: Tipy na zimní dovolenou vám přináší dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
25: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitradio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V těchto chvílích dejte pozor, v okolí Rudné, pokud najíždíte na Pražský okruh, zdržení je na úrovni Jinočána a Ořechu. Popojíždíte minimálně 15 minut, kolony hlásíte nadále také na výjezdu z D1 směrem na Mirošovice, tady se vytvořila kolona na zhruba 10 minut. Popojíždí k Belská od Černáku, tady dokonce hlásíte od výjezdu z Hloubětína i dopravní nehodu, zdržení až po D8 je minimálně 15 až 20 minut a popojíždí opačný směr. Sjezd z Cínovecké ulice, zdržení 10-minutové. Narůstá provoz na Barandáku a v Dobřížské ulici, směrem z centra pak Strahovský tunel a Dobřížská ulice 5 až 7 minut. Vaše dopravní info volejte na 77. Směrem z centra pak Strahovský tunel a Dobřížská ulice 5 až 7 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Praze proběhlo druhé kolo povolebních vyjednávání. Týmy starostů a spolu se shodli v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak o tom, kdo získá gesci financí, zatím jasno není. Stan se v pondělí sejde ze zástupci Prahy sobě a Pirátů ohledně možného vstupu třetího partnera do koalice. Starostové podle svého lídra Petra Hlaváčka brzy oznámí, o jakém koaličním formátu se chce dál jednat.
10: Každá ta strana má nějakou jako voličskou preferenci a my bychom moc rádi, a proto je ta debata o tom třetím, aby ta koalice jako zahrnoval co nejširší jako názor nejenom politický, ale i ten odraz těch voličů.
9: Spolu se pak s Prahou sobě a Piráty podle svého lídra Tomáše Portlíka z ODS scházet nehodlá. Nafta bude zítra nejdražší od začátku regulace. Maximální cena je stanovena na 48 korun a 77 haléřů. Cenový strop na litr benzínu se sníží na 46 korun a 72 haléřů. Omezení cen se nevztahuje na prémiová paliva. Na všech německých nádražích platí ode dneška zákaz konzumace alkoholu. Deutsche Bahn si od toho slibuje zvýšení bezpečnosti zaměstnanců, ale také cestujících. Nevztahuje se pak na restaurace. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoků.
11: City Extra.
9: Festival rostlin se vrací na výstaviště Holešovice. Všichni milovníci rostlin z Prahy a okolí si přijdou na své v sobotu od 8. do 20. hodiny a pak ještě v neděli od 10. do 18. Opět je připravený obrovský výběr nových a nádherných rostlin, a to za skvělé ceny. Na místě seženeme také ekologická hnojiva a další potřeby pro pěstování. Trvalo to skoro celý den, ale nakonec se to povedlo. Sluníčko nad Prahou se ukázalo. Aktuálně máme jasnou, polojasnou oblohu. Teploty šplhají k dnešnímu maximu, tedy 17 stupňům.
12: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
13: Říkáte teda 3 minuty po třetí festival rostlin, jo?
14: Jseš vapilej?
13: Festival rostlin bude, já si tam byl podívat.
14: A ty, co jsi tam dal? Ty zníš, říkáte 3 minuty po třetí?
13: Pálili starý kytky?
15: To byl tom zážitek ode mě. Ahoj kamarádi, co vy doma?
16: Čau. Já jsem dneska byla na masáži.
14: Já jsem dneska dostal masáž, protože jsem přijel do rádia asi minutu před vysíláním, neboť jsem nemohl zaparkovat. Já
16: a ty navrhu... jsi rozdával masáže dneska.
14: Já dneska ano, protože já tam to řekl, máme zakázané jíst tady a někdo tady jí. Ne, moji kolegové, jiní.
15: Ne, ale jak jsi kroužil kolem, ty teď jedeš z natáčení nebo... Máš jako natáčení, máš roli policisty, nemáš houkačku, nevzal jsi to někde v rekvizitárně?
14: Já bych mohl, viď, ale no. Já myslím, že by mě asi zneužili. Já vím, že v jedné značce tady kousek od nás, kterou nesmíme jmenovat, Andrejka už jednou jmenovala, mají slevu pro policajty. A já přemýšlel, že si vezmu ten odznak a půjdu tam nakupovat.
15: Stačí knír, stačí.
14: Stačí knír.
8: Hit Radio City.
15: Eva Max, hezké odpoledne.

0: Nazír na Hit Radio City. Deset minut po třetí hodině, hezké odpoledne. Dneska máme takovej malej pátek, jsme tady my, Vince, Andrejka, Dominik a naposledy slibuju, aspoň tenhle rok, řešíme volby. Ale mě tohle přijde zajímavý, jasně, volby jsou za náma. Ono totiž, prej, úředníci po sečtení hlasů převážejí ty volební lístky, jo, jak to sečtou, k zapečetění a archivaci na radnici. Akorát není předepsaný způsob jak. Takže se to převáží normálně MHDčkem. Jo, ten předseda komise si to vezme do krabice a z té volební komise na ministerstvo jede do igelitkama pod paží a jede na ministerstvo odebrat naše
1: ale
0: hlasovací.
1: Počkej, já vlastně si říkám, že to je nejlepší způsob, jak převážet volební lístky MHD lidem na očích.
2: No tak takhle se vždycky přenášejí ty drahocené šperky.
1: Ano, měli by prostě...
2: Diamanty klasicky v igelitkách.
1: No a představ si ty lidi, co prostě udělají tím náměstím ten koridor a všichni ho kontrolujou, jestli to někde nesfalšoval. I na záchod s nima.
0: V té igelice by mu to přepočítali. Mně se líbí jenom, jak jako všechno vypadá, že má systém, že je jasně dáno, akorát už se nedomyslí ten konec. Mm-hmm. Jako v životě.
1: Takhle, vy jste, já nevím, jestli jste viděli, teda volili, takže vás nechci takhle dostávat do nepříjemné situace. Ale vy samozřejmě jste volili a tak jste viděli, jak vypadaly ty volební lístky.
2: Já jsem měla hrozný stres, já jsem to tady minule popisovala.
1: Byly jako A8, nebo co to je? To bylo prostě, to byl gigantický
2: plakát.
1: Obrovský plakát, normálně volební stran.
2: Já úplně čouhala spod plenty.
1: Ano, takže já se divím, že se vešli do toho autobusu vůbec.
0: Hele, my ty lístky příští volby a v Česku jsou furt nějaký, ochráníme. Příští rok volební komise, my tři jsme jasný.
1: A jestli ne, tak skončíme všichni v rehab.
0: Já mám se v hlavě.

0: 3:19. Nevadí, v Praze místa dost. Posloucháte Hit Radio City. Přátelé, dnes má svátek Tereza. A neříkám to jen tak, že bychom tady hlásili svátky jak na vedlejším třeba rádiu, ale Terezu zná každý. Ale každý jednu.
1: Tereza je komplikovaná.
0: Jaká?
1: Tereza je hrozně fajn, ale vlastně Tereza má podle mě vždycky něco, co ti trošku zamezí plnohodnotně pochopit. Nemáte pocit?
0: Přesně. Myslíme na tu jednu.
1: Znáte nějakou Terezu?
2: Nevím, proč jsem se vrátila na základní školu.
1: Všichni se vraťme na, co se týče mě, na základní školu, protože odtamtud pramení to, že chcete pojmenovat svoje dítě a řeknete, ne, já jsem před 40 lety viděla jednoho pitomce a jmenoval se takhle.
0: No ale Tereza?
2: Jako my jsme měli jednu hodně typickou, taková ta cool girl, tak trošku drzá, nedobytná.
1: Komplikovaná, jak říkám.
2: Komplikovaná, ano, a pak ale měla i svůj protipol a ta ráčkovala, lehce jí smrdělo z pusy.
3: Se jmenuji Tereza. Pavla, tady si Tereza.
0: Ženej, svátku.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: Tati, kdy bude levnější benzín?
19: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
7: Lázně Vráž u Písku.
5: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
7: Lázně Vráž u Písku.
5: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
7: Lázně-vráž.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz.
20: Vodafone.
21: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
22: Chodíte spolu 5 let, 7, 10 a on se pořád neptá.
23: Tak mu pomož.
22: Vyhraj svatbu na zámku Berchtold. Obřad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj.
23: A prsteny v kapse.
22: Na kolena si klekne sám. Jak? Registruj se na našem webu a si vehře.
23: My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami.
22: Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
24: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
25: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
22: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City, přesně 15:30. Hezký čtvrtek přejeme Praho, Vincent, Andrejka i Dominik. Hele, zítra tahle trojka, musíme už vám to říct, teď tady nebude, ale lituhu toho nejenom kvůli vám, ale taky, že začíná retro víkend už zítra.
1: Takže skvělý písničky. No,
2: takže starý pecky.
1: Ježiš, my to milujeme tohle, ale.
0: No. Budeme poslouchat, to, tak někdo to chtěl, aby jsme poslouchali.
1: Ano, takže vy, přátelé, co jste u aut, zítra budete moderovat vy, prohazuje se to. Budete nám pouštět retro písničky, v retro víkendu bude to nádherný, my si to poslechneme, aspoň jednou z druhé strany.
0: Rozházejte si ty směny, zítra od 3 odpoledne až do neděle. Podobný hity.
1: Probíhá casting, pište na 777-937-777, chci být moderátorem. A i vy se zítra stanete moderátorem, takhle jsem to vyhrál já i Andrejka.
0: Vidíte, Laďka Hnízko.

0: about you now.
1: Jestli někdo z vás posluchačů míří na dámský prodloužený víkend, tohle sedlo. Posloucháte Hit Radio 2, je čtvrtek.
2: Ty asi míříš na ten víkend a už se těšíš, viď?
1: No je tam někde vzadu schovaný, přátelé. My si ho teda tentokrát děláme v podstatě, ten prodloužený víkend, ale říkám si, využít ten čas bych chtělo i jinak. Jak to vypadá ve vchodě, na chodbě, když vyjdete?
2: No hele, přesně jak říkáš, je to vlastně metafora pro dámský prodloužený víkend. Vosí hnízda jsou všude.
1: Vosí hnízda, a teď co tím myslíme, že?
2: Přátelé, přišlo období, kdy opět vosí hnízda se formují na vašich dveřích.
1: Ano, bundy všech druhů, velikostí a teplot.
0: Já jsem se úplně původně myslela, když jste začali probírat vosí hnízda, že budeme probírat i včelí úly.
1: Počkej, už si chtěl péct.
0: Já jsem chtěla rozpékat.
2: Jenom ať chápeš správně, já jsem si tím byl jistý doteď. Ty myslíš vosí hnízda jakože bundy.
1: Ale šel jsi se mnou kus cesty?
2: Vidíš to, jaký jsem kolega moderátorský? Já jsem myslel, že reálně nemáme období, kdy teď se stává, že jako máš babí léto, že lítají pavučiny, tak teď se formují vosí hnízda na dveřích.
1: Tak kamarádi, kdo se nestratil a jde tu cestu ještě se mnou? Ne, nestrácej je dál. Ne. Tak na dveřích teď visí bundy různý, proto ses tak tvářil u toho, když jsem řekl. Protože teď potřebujeme, když ráno vyjdem i péřovku a vracíme se takhle jako ve svetru, potom zase hodíme péřovku, různý typy velikostí a bund.
0: Je to pravda.
2: Já jsem si vymyslel tolik vtipů na to, proč ty vosy chtějí domů, proč dělají tam ty hnízda.
1: A nenatěsnáš to? Tak za chvilku. Prostě si uklidte bundy, čau.
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
0: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepě. A natočím to.
1: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
6: Ranní sprcha, která vás probere.
7: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
6: Jedině v koupelně, která má styl.
7: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
6: Platí do konce října.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
11: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
12: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
11: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
12: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
11: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
12: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
17: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
16: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
17: To musím mít!
16: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
17: tak Mironet! Klikni!
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
19: Pepo, vstávej.
20: Nemusím.
19: Pepo, už je 8, vstávej.
20: Nemusím.
19: Je pátek, Pepo.
20: Nemusím.
19: Musíš už jít.
20: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
21: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Vánoční večírek nebo firemní akce? nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
22: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
23: Máme pro vás bezva plán.
22: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
23: První, druhý, klidně třetí.
22: Máme i skluzavky pro malé děti.
23: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
22: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
23: Aquapalace Praha.
22: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
24: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
25: Tati, co je to hybrid?
26: To je auto.
25: A co je to superhybrid?
26: To je Chery.
27: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
28: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
29: Zimního Salzburska s Hydrádiem City. Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jokivo. Zimní Salzbursko s Hydrádiem City.
30: Tipy na zimní dovolenou vám přináší dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
31: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: A teď můj part. Ať se děje, co se děje, všechno to a... Za 10 minut čtvrtá. Tak ale... Já to pustím celý, umíš to celý?
1: Ne.
0: Andrejka, to byl její hlas, to nebyl anděl. Wow.
2: No, tak to máte, hoši, včera jsem se rozespívávala a dneska už takhle neostro.
3: Andrejka z Fary, místo Eva Farná.
0: To by byla dobrá přezdívka. No každopádně takhle jako střípek kariéry Andrejky dobrý, ale někdo k tomu jde, nebo k tomu směřuje už od základní školy. Prý deváťáci, to bude ve zprávách, by měli mít jasno, kam se budou hlásit. Třeba pokud to bude na konzervatoř, tak do konce listopadu musí odezdat přihlášky.
3: Ajajaj, konzervatoř.
0: Moje máš nějaké zkušenosti?
3: Já jsem protekční fracek, mě tam učila máma. A ale víš, co je zajímavý? Já když jsem si dával přijímačky na konzervatoř, tak moje máma tam byla učitelka. A aby, protože mě nevzali, oni prostě by nechtěli jako z protekce někoho vzít, takže když jsem vyplňoval ten dotazník, tak jsem tam napsal do matka nezvěstná. Takže já jsem reálně šel na přijímačky. Moje máma musela odstoupit z komise, aby tam nebyla u toho, protože by byla vidět, že jo?
0: To by bylo moc.
3: To by bylo moc a byla nezvěstná dle mých papírů.
0: Tak čekněte ten ročník, jestli náhodou nějaký národní umělec nemá dítě ve vašem věku.
3: Možná se jim jako zželilo, že jsem mám nezvěstnou matku. Tak možná se to napište všichni.
0: Šťastný konec to mělo vlastně.
3: Celý. Jo. A teď tahle šťastná písnička.
0: Happy ending. A potom Andrejka o té masáži.

0: Posloucháte Radio City, tohle jsou Coldplay. Za chvilku je tady celá, mrkneme se na cesty. Je čtvrtek, já vím, že spousta z vás Pražáků má před sebou prodloužený víkend. A tak už třeba míříte někam na chatu. Z Lucii na cesty, potom zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, Dominik mluvil o sobě, tak mu uděláme radost, až pojede večer z práce, tak stále počítejte s kolonami v Kbelské ulici na výjezdu z metropole, ale také naopak na příjezdu od Zdib po D8, nabíráte zdržení také na výjezdu po D1 po Mirošovice, projíždíte v několika kilometrové koloně, plní se Barandák, Dobřížská ulice směrem do centra, ale také Štěrboholská spojka v obou směrech a provoz narůstá také v Bubeneckém tunelu a v oblasti kolem Troji. Zdržení kolem 10 minut hlásíte na sjezdu z D5 na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: Gravitrax Spider-Man.
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
3: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Nová sezóna, nový nebe. Nebecelnice je zpátky v plný síle. Nový
3: Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Nová sezóna, nový nebe. Nebecelnice je zpátky v plný síle. Nový menu, nový zvuk, nový...

0: kvalitu.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Deváťáci by pomalu měli mít jasno, kam po základní škole. Například na konzervatoř musí podat přihlášku už letos koncem listopadu, na ostatní školy pak během února. Novinka se pak týká jednotných přijímaček, které proběhnou dva dny po sobě, 12. a 13. dubna a na víceletá gymnázia 14. a 15. Praha vymění povrch vozovky na Cínovecké ve směru do centra. Práce v úseku od Mratinského potoka po Rochlickou v délce 4 kilometry začnou příští pátek a potrvají do 10. prosince. Harmonogram i plánovaná dopravní opatření jsou koordinovány s poslední etapou rekonstrukce ramp z Kbelské ulice. Papež Lev 14. se po úterní operaci zhoubného nádoru plic zotavuje v nemocnici ve Vatikánu. Zatím se léčí dobře a chodí na fyzioterapie. A podle lékařů se plíce po operaci hojí a vše pokračuje podle očekávání.
6: Nejmladší diváci a diváčky.
3: City Extra.
5: Začíná Das Film Fest, festival německy mluvených filmů, který slaví letos 20 let. V programu nezapomíná ani na malé návštěvníky, pro ty má totiž sekci Bio Junior. Popíše za jednoho z pořadatelů Rakouské kulturní fórum Karolína Bukovská.
6: Nejmladší diváci a diváčky se můžou těšit například na švýcarský snímek Zachraňme koupák nebo na animovaný snímek Soul Shift. Máme připravené také filmové dílny animační a na nejmladší diváky čeká také filmový bilingvní klub, kinderklub, který vlastně těm nejmladším zpřístupňuje filmy a jedná se o dvojjazyčný program v češtině a němčině. Už ti nejmladší se mohou naučit, jak se správně dívat na film.
5: Přehlídku Das Film Fest dnes večer slavnostně odstartuje v kině Lucerna drama Něžné monstrum. Další podrobný program je na webu dasfilmfest.cz. V průběhu dnešního večera a noci zůstane většinou jasno nebo skoro jasno. Do rána se opět ochladí, teploty budou klesat na 5 až 3 stupně. Na okrajích metropole to může být 1 stupeň. Zítra nás čeká slabý vítr, proměnlivá oblačnost a teploty budou docela vysoké, kolem 19 stupňů.
3: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
7: A že nás to počasí zase volá na nějakou procházku. A my voláme vás, jestli tam ještě někdo je. Máme pro vás hity, taky jsme tady kompletka. Vincent, Andrejka, čau.
8: Ahoj.
9: Bonjour.
7: Hele, jste jeden z vás typ, co nahrává hlasovky?
9: Myslím, že se ptáš, jeden z vás typ Francouz?
7: A kdo to bude?
9: Já hlasovky nenávidím. K smrti nenávidím hlasovky. A myslím si, že pokud máte nějakou informaci, kterou neumíte napsat do krátké zprávy, neobtěžujte mě s ní.
7: Pokud to není francouzsky.
9: Pokud to je francouzsky.
3: Hit Radio City.
7: O hlasovkách za chvilku.
9: Les Francis, les Philippe.

0: 4 hodiny a 10 minut posloucháte Hit Radio City. Anastasia. A teď to, počkej, já si tady musím botu. Počkej, já jsem chtěl to, jak, víš, jak jsme se, takhle, to není začátek mýho normálního vstupu, mohla by to být i hlasovka.
1: Já prostě nerozumím tomu, proč ty lidi, co nahrávají hlasovku, si myslí, že jim projde takhle neuvěřitelná arogance.
0: Ono skoro 60 lidí, 60% lidí
1: myslím, přiznalo. 60 lidí, přiznalo, skoro 60 lidí na světě přiznalo, že jim nevadí hlasovky. Všech no, 60 bylo okamžitě zavřeno.
0: Ono je to v tom čase, pokud je to delší než minutu, tak to prostě ignorujou, nepustí si.
1: Ale jak, já to nepouštím vůbec, když mi někdo pošle hlasovku, řeknu, nebudu to poslouchat, protože ta arogance toho, že ty si myslíš, že kdyby jsme spolu stáli a povídali jsme si, myslíš si, že bych vydržel to, že by si u toho dělala něco jiného? A řekl, já teď ještě jsem ti chtěl říct vlastně, že ne, po 5 minutách bys mě poslala do háje.
2: Nejhorší je, když ti těch 2 minutovek přijde třeba 5 a on tě vlastně nepustí tě ke slovu.
1: Nepustí, ne. No to je prostě
2: milý. Nemůžeš si reagovat.
1: Kdyby každou tu hlasovku začínal, prosím tě, já se to tady odložím, nemusíš to poslouchat, to je můj deníček, tak ty si řekneš, já tě teď budu tolerovat, ulož si to, moji konverzaci používají jako úložiště svých myšlenek, ale neotravuj mě tím.
0: Audioteka.cz v podstatě
1: ano,
0: taková.
1: Přesně tak.
0: A nepomohlo ani to zrychlení, že si to dvakrát můžete zrychlit?
1: Tak akorát slyšíš, jak ten idiot...
0: Víte, co je nejhorší? Že celou dobu vím, že ten sviňák mluví o mně.
1: Já, jak jsem to přišel, prosím tě, nahraj mi, co se o to myslíš.
0: Hele, těch hlasovek se držte, než to zrušuje úplně. Myslím, že lidi jako Vincent totiž přibývá, já už jsem tam taky.
1: Ještě jednou pošlejte hlasovku a see ya.

0: 4 hodiny a 17 minut, že vy chcete hrát i dneska, no tak si řekneme o co a taky kdy. Za chvilku, to odpovídám na tu druhou otázku, a o co, půjdete třeba na Vincenta a co tam teď chystáte v Národním divadle?
1: Hrajeme tam teďkon z hru pohádku, pohádku o herci, co vykládá pohádky, že hraje v Národním divadle.
0: A to se hraje na scéně před vchodem zase.
1: Ano, vy dostanete teďkon z lístky, můžete vyhrát na mě, já samozřejmě to je to v rámci Národního divadla, ale je to tam v tom foaje, kam může jít každý. Ne, já nehraju v Národním divadle, což je největší chyba českého národa, to se všichni shodneme, ale pokud se chcete kouknout na ty Šumaře, to se tam něco frdlaj beze mě, tak máte teď možnost vyhrát beze srandy lístky do národního nádherného našeho pokladu. V jaké hodnotě, Domčáro?
0: Po 1000 koruně, takže to je voucher na jedno představení, pro každého můžete jít spolu.
1: Ano, takže Andrejko, co nás čeká? Jak dáme našim úžasnému publiku tady ty bombastické ceny?
2: Nám bude úplně stačit, když 10 otázek zodpovíte kompletně špatně.
1: No, vidíte
2: nějak
1: to.
2: Nějak takhle,
1: Andrejka vám jde vzorem.
2: Strašně jednoduchý to je.
1: My jsme ještě nikdy jsme ještě tady tu soutěž nevyhlásili, aniž bychom se všichni nezakoktali, nezamotali do toho.
2: A to nemíte, co vás čeká,
1: no, Andrejko,
2: budeme...
1: Možná, ale počkej si.
2: Já jsem si to pivo neměla dávat.
1: Bych si dát kafe a mezi tím vy pište na 777 937777, pište sem nepoužitelný a my vás vezmeme do soutěže. Nazdar, písničky. Ne, reklamy.
0: Ani to.
3: Podzim má svoje barvy, 90 zase svoje hity. A my z toho uděláme.

0: začínáme už v pátek odpoledne.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
15: Nemusíte hledat kupce.
14: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
15: Rychle a férově.
14: Více na www.psnkupuje.cz.
15: PSN. Měníme město v domov.
16: Hledáte místo pro vánoční večírek nebo firemní akci? Radost FX nabízí ikonický prostor v centru Prahy. Naplánujte to s námi přesně podle vašich představ. Vaše akce, naše radost. Více na radostfx.cz.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
19: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
20: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
21: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O soundtrack se ti postaráme my. Hit Radio, zlepši si náladu. Hit Radio,
0: zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Marek Ztracený. Ani slovo k tomuhle hitu, on tam řekl vše. 16 hodin 31 minut na Hit Radio City. Nepoužitelná Eliška, ona to o sobě říká.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Teď si tu Elišku představte. S telefonem v ruce, na hřišti s dcerou, ve čtvrtek nepoužitelná. Ahoj!
2: Ahoj! Ahoj!
3: Ahoj!
4: Ahoj!
0: Ahoj! A ještě do koho?
4: Vy jste na hřišti?
2: Ano.
4: A jak vypadá jako ta nejzábavnější aktivita, co na hřišti máte?
2: Zatím koukání na lidi.
4: Koukání na lidi?
0: To je ale...
3: Ne, to je
4: prostě,
3: super.
4: Proč jste nezůstali doma a nepustili si televizi? To je hezký, vy máte televizi v přírodě v podstatě, tak jako trošku.
2: To je to lepší.
4: Tak možná, ale když se někomu něco bude dít, tak se mu nesmějte a nevytahujte popcorn, jo, protože nejste doma. Každopádně, my si teďkon z popcorn vytáhneme, protože jdeme hrát nepoužitelný. 10 otázek, raketovou rychlostí odpovídat špatně. Nikdy ne dvakrát stejně. Jste připraveni ano. Vyhrát lístky do Národního divadla?
2: Jo.
4: Jdeme na to za 3, 2, 1, start.
3: Doplň text, když mám nad hlavou.
2: Mám tam hlavu.
3: Kolik barev má duha?
2: 5.
3: Jak dělá křeček?
2: Kví, kví.
3: Který český brankář chytal v Nagánu?
2: Karel Gott.
3: Udělej zvuk varné konvice.
2: Ha.
3: Kolik nohou má ovečka?
2: 10.
3: Zabroukej melodii z růžového partera.
2: Koko Jumbo, já, Koko Jumbo.
3: Kdo moderuje pořád na lovu?
2: Ty.
3: Doplň text písně Naše cesty rovný.
2: A bloudivý.
3: Jak zní plácnutí po zadku?
2: A...
3: Můžeme.
4: Ano, to bereme.
0: Kolik odečítáme dneska?
4: Odečítáme...
3: Růžového partnera.
4: Růžového partnera. Určitě odečítáme 3 vteřiny.
3: Odečetla bych 5, prosím.
4: Holčičko.
3: Můžeme odečíst 5?
4: Dneska máš neuvěřitelnou možnost se něco naučit. Když chceš pracovat, tak nesmíš pít. Jako naše teta, jako teta Andrejka, která dneska není schopná říct jedinou větu.
0: A my tajíme, že to je nealko pivo celou
4: dobu. Ano, my tajíme, že bych nepoznala.
0: Placebo silný.
4: Ne, samozřejmě, milí posluchači, Andrejka není opilá, ona je jenom špatná.
2: Máte dobrou náladu až moc.
3: Já ano. Jsem dneska nepoužitelná, omlouvám se.
4: Ona je dneska nepoužitelná, ona chodinka je dneska unavená, nic se z toho nedělejte, má ale výbornou náladu, stejně jako vy. Ale já vám vyskazím, protože jste měli blbej čas, takže jste nevyhráli.
0: Kolik to vyšlo?
4: Měli jste
3: ale přísahám, že to nebylo mojí vinou jenom.
4: Andrejka vám naopak pomohla, protože vám odečetla sekundy. Máte, prosím vás, máte 33:15, což vůbec není špatný. To není to špatný čas. Vedli jste se velmi dobře za jiných okolností, v jiném týdnu byste vyhráli. Tento týden to však bohužel není.
0: A druhý nejlepší čas tento týden.
4: Druhý nejlepší. Hmm. Tak to je dobrý.
2: Jste nepoužitelný, tak co?
4: Takže přesně tak, jste nepoužitelný. Andrejka je vaší královnou. My vám strašně děkujeme, že jste s námi soupeřili. Užijte si koukání na lidi a mrkejte.
2: Mějte
3: se krásně.
4: Ahoj.
0: Přátelé, zítra, ahoj, tady sice nejsme, ale poslední šance, jako je tady rekordní čas, 29 vteřin, 18 setin, ale zítra stejný čas, stejný místo, máte ještě šanci.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: Osborne na Hit Radio City. Za námi nepoužitelní. A před námi další pecka, která možná poznamená naší domácí ekonomiku a rodinný rozpočet.
1: Přátelé, vy, co máte u sebe asi 100 000 v keši. Ano, na vás mluvím.
0: Vždycky, když se něco ztratí, ale přesně
1: peněžence, tak, že? Vy o to vlastně, no končí nám to, ne, Andrejko?
2: No je to finito. Od 10. července 2027, přátelé, nebudete moc v hotovosti zaplatit více než 245 000 korun.
0: Takže dneska by ti ta kabelka neprošla v hotovosti?
2: Ne.
1: Kolik jste platili nejvíc v životě? Jako tady to je absurdní, jo? Tady to se netýká 99% z nás. Vy 1%, co prodáváte, já nevím, zlatý zuby, dovážený z válečných zemí.
2: Já upřímně už několik let nemám ani peněženku.
1: No ty jsi že modelka, ty nemusíš platit za sebe.
0: Vy se ostatní, to samo.
1: Že vy, pánové, co platíte za Andrejku 250 000 v hotovosti, máte smůlu. Jaká je největší částka, co jste platili v hotovosti?
0: Jo. To budou opravdu v posledních letech, co si pamatuju, do 1000 korun třeba. Navíc si myslím, že pokud někdo platí v hotovosti 245 tisíc korun, tak má problém se zákonem jedna i druhá strana určitě.
1: Ano, přesně tak.
2: Já třeba do 12 bych se vešla.
1: Ty jsi zaplatila něco za 12 tisíc?
2: Zásilka na e-shopu.
0: Rohlík.
1: Já se pamatuju. Můj táta měl stavební firmu, což znamená, že vyplácel všechny ty pány, že jo, hotovosti. Takže táta měl pravidelně u sebe obálku, jako s obrovskou hotovostí. A on ještě nosil takový dlouhej béžový kabát, jako Kolombo. Takže on vždycky někam přišel s obálkou, vyndal hotovosti. A já jsem si strašně dlouho myslel. A reálně jsem tomu věřil, že můj táta jako pracoval jako nějaký mafián. A pak jsem zjistil, že ne, že prostě jenom to jako...
2: No, stará škola jenom.
1: Já nechci říct, jako, že tenkrát se vyplácelo na ruku, protože to bylo lepší. Hele, dobrý, jeho už nikdo nezatkne. Teď už je to dobrý.
0: Všechno bude mázet na něj.
1: Hit Radio City.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: šíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Trenírkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
13: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
14: Zbláznili jste se?
15: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
16: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
17: No jasně, z MND to jde.
16: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
18: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
19: Ale tohle vypadá dobře.
18: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
19: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
18: Vypněte obrazovku.
2: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
18: Rezervace na restaurantweek.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové spre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
20: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
21: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: a vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Tomas Arsov.
4: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
3: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
5: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
6: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
7: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
8: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: 16 hodin 53 minut. No jo, už se blíží zprávy. Většina z vás, věřím, už má padla v práci. Vaše Hydrádio je v tom s váma. Andrejka, Vincent a Dominik, ale jenom ta jedna z nás dneska byla na nějaký specifický masáži.
1: Dostala jsem takovýto thajský podklad, ale thajská masáž to nebyla, pánové. Všechny bych vás tam poslala a pokud máte stres, tak nejvíc. Dostanete totiž 90 minut na prosté oázy.
2: Tady no. Myslím, bych vydržel 90 minut happy endu.
0: Ty jsi byla bordo, no.
1: Jakože dostali jsme se jenom na palce, s happy endem to nebylo, ale happy jsem 100%.
0: A co všechno masírovali?
1: Masírovali jsme obličej, vlasy, ruce, šíji, nohy, palce, kolena, strašně příjemný.
2: Tak to zní jaká písnička, kolena, palce. Mně se teda líbí, jak ty říkáš, masírovali jsme.
0: Zajímavě.
2: Jako, ty jsi tam ležela.
1: A já nevím, dělala, kolik jich, já jsem je ani nepočítala, kolik jich tam je.
2: To byla chobotnice.
0: Jméno salonu radši neprozradíme. Ale je to tady na IPáku, jako vysoká budova. Byla to show.

0: Jak se dívám ven, duhu už dneska nečekejte, ale všechny barvy máme aspoň jako hit. Ale Farbena za chvilku na cesty s Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V Čuprově ulici ve směru na Prosek hlásíte nehodu dvou osobáků a komplikace jsou také v Černokostelecké ulici v křížení s Děvčickou. Tady směrem na Štěrboholi pourala dvě auta a blokují jeden jízdní pruh. Delší dlouhé kolony stále hlásíte z D8 na příjezdu od Zdib nebo také z Bubeneckého tunelu dál směrem na Troju. Tady popojíždí i povltavská spojovací a připravte se na dlouhé kolony od Hloubětína na výjezdu z metropole. Tady je to na 15 až 20 minut. A platí to také pro Štěrboholskou spojku, ta popojíždí v obou směrech. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: City Drive, zdraví Lucie Daňková. Praha představila nový standard tramvajových tratí. Co se pod tím představit v praxi, nám popsal za Institut plánování a rozvoje architekt Vojtěch Luxemburg z Kanceláře veřejného prostoru, který je spoluautorem nově vydaného materiálu.
6: Standard tramvajových tratí je dokument, doporučující dokument, kterým Praha deklaruje nějaký svůj úmysl v tom, jak by měly tramvajové trati a jejich jednotlivé části do budoucna vypadat. Je to nějaký svůj úmysl v tom, jak by měly tramvajové trati a jejich jednotlivé části do budoucna vypadat. Je to soubor dobré praxe, na které

0: čím jedou, a ten nějaký komfort a přehlednost a snadná orientace je také velmi důležitá i pro toho cestujícího.
1: Jak má tedy vypadat ideální pražská tramvajová zastávka?
0: Co vždycky odvíjíme od toho, jakým prostoru, jakým uličním profilu se ta zastávka nachází, a tudíž jakou konkrétně třeba ten ostrůvek nám jako šířku umožní. Vždycky na té zastávce musí být označník, musí tam být, nebo respektive měl by být, a ty standardy počítají s tím, že na těch nově navrhovaných tramvajových ostrůvcích je vždycky alespoň ten základní přístřešek, i když teda bez těch bočnic. A potom čím je vlastně ta zastávka jako širší, tím nám to umožňuje přidat tam ten větší přístřešek nebo třeba doplnit lavičky.
1: Pokud vás vydaný materiál zajímá, je ke stažení na webu iprpraha.cz a celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu v podcastu City Drive. Další vydání za týden. V průběhu večera noci většinou polojasno, skoro jasno, vytvořit se mohou mlhy nebo nízká oblačnost. Ranní teploty budou klesat na 5 až 2 stupně a objevit se mohou také přízemní mrazíky. No a jaký bude pátek v Praze? Postupně slunečný, ale také teplý, čekají nás maxima kolem 17 až 19 stupňů. Kancel za tebou.

0: my přejeme samozřejmě hezké čtvrteční odpoledne, ale taky už bychom si něco zahráli. Co myslíte?
1: Myslíš jako moji legendární hru, kterou jsme...
0: O které říkáš ty, že je legendární od prvního vydání?
2: Protože je moje.
0: Takže ty, když vydáš první album, tak to bude Best Of.
1: Ano, Best Of, ano, Revival. Já jdu rovnou do comebacku. Hit Radio
0: City. Za chvilku fany zprávy, ale teď další hity jako Linkin Park.
1: Víš co, proč bych nemohl mít rovnou comeback, když jsem navrátil?
0: Počkej, dochází.
1: Comeback, tam. Comeback, vrátit se zpátky, navrátil. Bych byl, au, Vincent Comeback. Právě mi prasklo sluchátko na hlavě. Vy jste to neviděli, přátelé.
0: Já to budu točit pro vás, slibuju.

0: 10 minut po 5. hodině posloucháte Hit Radio City.
1: Fany zprávy. Zasmíj se tomu, co se vážně stalo.
0: Je tady Vincent, Andrejka i Dominik. Andrejka a Dominik budou hádat, stejně jako celá Praha, protože Vincent zase stříhal titulky.
2: Ty máš tak krásnou znělku, viď? Úplně.
3: No a co? Můžu na to?
0: Pojď. Jdeme na to ještě vysvětli, kdo nás náhodou slyší prvně.
3: Já přečtu nějaký titulek, ale něco z něho záměrně vynechám, nebo něco v něm záměrně neřeknu. To je to stejný. A vy budete hádat, co jsem vynechal a nebo neřekl.
0: A, takhle to je.
3: Takhle to je.
2: Takhle se dneska rád posloucháš.
3: A podle toho logicky se dozvíme, že ten svět je hodně zajímavější, než jsme si mysleli. Přátelé, na trávníku u soudu v Americe někdo prováděl scénu jako Stop Gearu.
2: A my hádáme, kdo?
3: Ano.
2: Nebo co tam dělali?
3: Co se tam dělala? Nějaká akční scéna tam probíhala v podstatě.
2: Jo, takže nějaký fanoušek vběhl na hřiště...
0: Soudu.
3: Soudu, co jsi slyšela?
2: Fotbalový hřiště.
3: Jak? Odkaď? Odkaď jsi vzala fotbalový hřiště? Říkám Stop Gearu, jsem
2: můžeme
3: řekl.
2: Můžeme ještě jednou teda?
3: Dobře, tak ještě jednou.
0: Ten živej vstup ještě
3: ano,
0: jednou.
3: Na trávníku u soudu probíhala scéna jako Stop Gearu.
0: No počítám, že tam tourovali auta, jezdili, ne, to by nebylo funny.
2: Jo, takže někoho odsoudili a on utekl od soudu.
3: Aha, jako autem, mě... že udjel.
2: No?
3: Není to vůbec špatný. Není to vůbec špatný.
2: Ale jsme úplně mimo.
3: No, byla to 67-letá řidička v důchodu, která naprosto namol, agresivně, demonstrativně jezdila kolem soudu a driftovala tam.
2: Tak co jinýho dělat?
3: Já bych vám strašně chtěl ukázat její fotografii i vám u toho.
2: Oh, podívejte. A ta vypadá hodně naštvaně. Už několik let.
0: Ona má helmu a je celá v bílém, to je styk.
3: Prostě demonstrativně tam jezdila, možná kvůli nějaký pokutě za parkování, taky chtěla ukázat, že takhle s ní teda rozhodně ne. Přátelé, jdeme
2: máš
3: dál.
2: Máš pro nás další.
3: Mám pro vás další.
2: Opět nás chceš pobavit?
3: Noční strážníci zachránili muži život díky nezvyklému pomocníkovi.
2: Jo, tak v tom číhám nějakého psího maznička.
0: Mohli by mít, když to bylo v noci, netopíra cvičeného policejního Batmana.
3: takhle to vymysleli, jo, že to byl Batman.
0: Batman chodí s něma.
2: Jaká byla jeho super schopnost?
3: No, že
0: byl prachatej.
3: Andrejko, máš pravdu. Byl to pejsek, normálně jeho pán, majitel, upadl na příjezdové cestě a on se otočil a okamžitě běžel, našel nejbližší policajní hlídku, dovedl tu policajní hlídku k tomu pánovi. Je dobrý, já jsem si říkal, že nebudu dýchat, dokud tam se nepustíš a vydržel jsem to. A přivedli a díky tomu mu zachránili život.
2: Domča už pláče.
3: To je krásný. Tak jo, přátelé, a není poslední, ale teď konců už mezi děláme písničky a vy musíte přemýšlet a napsat nám na 777-937-777. Co pašoval Kubánec, kterého chytli celníci v Miami?
0: No, to nebude jen tak, že? A kde to pašoval, se taky dozvíme za chvilku.
3: Ale pozor, to v tom hraje velkou roli. Mm-hmm.

0: 5 hodin a 19 minut. Posloucháte Hit Radio City, kde si hrajem.
1: Funny zprávy. Zasmíj se tomu, co se vážně stalo.
0: Nejenom hity, a to je ten okamžik, kdy jsme neradi, že je to pouze rádio, Vincentovi opět visí sluchátko u ucha. Každopádně snad mikrofon stále funguje, aby nám řekl, jakou zprávu jsme nedokončili.
2: Říkal jsem vám, že nějaký Kubánec něco pašoval. Chytli ho celníci.
0: Píšou tady, Šárka píše, Vincente, všechny tři případy jsou proflákle. Ale tak asi je nějaká sečtělá novin.
2: Co děláte celý den, jako, že tady to vás zajímá?
0: A nebo jí zajímá kubánský zpravodaj?
2: Vlastně jsou proflákli, když se na ně přišel na internetu, ne? Tak jak bych jim měl asi...
0: On si to nevymýšlí.
2: Máme jako vytvořit ty kauze, nebo co?
3: A řekla, kde teda? A co? Pašovat?
0: No to, a? Jenom proflákle, píše Šárka,
2: jo,
0: ale
2: jasně,
0: že by řekla...
2: To je jako, že řekneš, no, ne, to já vím, tak co?
3: No, takže výprd. Takže já si myslím, že to pašoval v doutníku.
2: Ale co pašoval?
3: Drogy.
2: Tabák. On pašoval tabák v doutníku.
3: Počkej, já si myslím, že v doutníku pašoval malinkatý diamantíky.
0: No nebude to, co si myslíme, to, co celá Praha...
3: Právě.
0: Tady, no, bude to určitě něco. Pozor, další zpráva. Vaši kolegové, jo, ano, v rádiu se občas opakují témata, dneska nám neraďte, hrajeme si tady ve třech. Někdo píše, vaši kolegové to vysílali, dobře.
3: O co vám jde?
2: Já je neposlouchám, my posloucháme jenom sebe. My máme rádi jenom sebe z tohohle rádia.
0: Před náma a po nás někdo je?
2: Někdo tak to je nový. No, takže přátelé, Kubánec pašoval ptáky ve spodním prádle.
3: Jako jednoho?
0: Jako ti malí. Ti malí andulky měli malý podprsenky.
2: Prozradilo jej nevysvětlené vyboulení. Proč to... nevysvětlené? Proč to nevysvětlil? Mohl říct. Mně se líbíte akorát, pane celníku.
3: Vůbec nemám tušení, jak se sem dostal.
2: Pozor, 10 živých ptáků v tubusech, všitých do spodního prádla.
3: A ten, proč je nedal do nějaké ohrádky?
2: Já nevím, možná máme poslouchat svoje kolegy, co to říkali před 5 hodinama.
0: Tak napíše Šárka.
2: Tak to řekne.
0: Zdravíme, hezký pátek.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespadne, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
13: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. irisatelier.cz. Merch pro každého.
14: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
15: Usnula?
16: Asi jo.
15: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
16: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
15: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
20: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
21: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
22: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
23: Ale tohle vypadá dobře.
22: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
23: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
22: Vypněte obrazovku.
24: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
22: Rezervace na restaurantweek.cz.
25: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
26: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
27: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
28: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, který mu došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
29: Jednou, jo. Já to připomenu, jo.
28: Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
29: Kdo, Jasmin?
28: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
29: Patek, ale jedna ze zaměstkanin.
30: Zaměstnankyň.
29: Já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no.
30: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
27: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Kamila Cabello na Hit Radio City. Máme krátce po půl šesté a venku už opravdu tmá jak v pytli. Tak to rozdáříme trošku.
1: Svatba na zámku.
0: Co vám říká zámek Berchtold u Prahy? Hele, mě nedávno taky nic, budu upřímnej, ale my vám tam namalujeme pohádku. Pokud chystáte svatbu, stačí se registrovat na našem webu hitradio.cz a nachystáme vám svatbu od začátku. Jasně, jsou tam prstínky v tom, můžete mít hostinu, zajistíme to místo, ale dneska se chcem věnovat jedné konkrétní věci.
2: A to konkrétně účesu.
0: Protože Tomáš Arsov, to je legenda, kadeřník, moje přítelkyně je kadeřnice, jako zná ho jako velký pojem v tomto oboru. No a i když jsme dneska řešili hlasovky a to, že je moc nemusíme, a vy určitě taky, tak od Tomáše Arsova jsme pár hlasovek obdrželi.
2: Například to, jestli jsou vůbec důležité zkoušky hlasové.
3: Je to důležitý, ty svatební účesy by měly mít ty zkoušky, protože třeba dneska se hodně používají různé příčesy, dají se ty vlasy nastavit, pokud je potřeba, dá se tam opravdu udělat hodně věcí, ale je i potřeba, aby ta nevěsta si vyzkoušela, jestli se v tom cítí dobře, jestli prostě bude v tom celý den, že jo, je to její významný den, bude na fotkách, bude se na to koukat hodně lidí.
4: A do toho nás samozřejmě zajímá, protože nemůžete mít na té hlavě jen tak co. Musíte mít nějaký krásný svatební trendy, dodržovat nějakou módu, že jo, Tome?
0: Tak je to z trendy.
3: Já jsem asi ta špatná osoba, která mi vám říkala něco o trendech, protože já razím jednu cestu už dlouhodobě a nejedná se jenom o tu účesovou tvorbu, ale já neposuzuju lidi podle trendu a podle toho, co je moderní. Mně přijde, že ta doba už je taková, že by to, jak kdyby jsme se tady bavili, jestli je lepší pomerančový džus nebo ananasový. Každý mu chutná něco jiného a je potřeba si najít prostě to, co nám vyhovuje.
4: No, pomerančový určitě, ale. Potom ještě jsem vlastně chtěl ukázat, jak se dá hrozně komolit to, když vám někdo hraje hlasovku a vy si s tou informací můžete dělat, co chcete. Třeba, jak je důležitý poslouchat Hit Radio City?
3: No, je to velmi důležité.
4: Tak, děkuji.
1: Svatba na zámku, svatý Havel s Hit Radiem City.
5: Vyhrajte svatbu snů za 300 000 na zámku svatý Havel v Praze. Více na www.hitradiocity.cz.

0: čtvrtě na šest, Alex Voren na Hit Radio City a vaše odpolední trojka stále s vámi.
1: A pokud stále ještě nevíte, co dělat v sobotu, běžte běhat.
2: V sobotu 17. října 2026 od 10.00 se koná na pražském výstavišti ve Stromovce velký společný běh pro veřejnost.
1: Připravené jsou 4 trasy, respektive 3. 4 kilometry, 8 kilometrů a 16 kilometrů.
0: A čtvrtou poběží Andrejka, protože nikdo neřekl kudy.
1: Takže se může zapojit každý. Nejde o závod ani o výkony, ale...
2: Především o společné setkání, podporu dobré věci a upozornění na práci domu pro Julii. Takže přátelé, tretry na zout, tkaničky zavázat a frnk pomáhat.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Kapelnář. Každý pracovní den od 12. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
1: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. irisatelier.cz. Merch pro každého. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?

0: Unikátní magazín Vládci fotbalu právě v prodeji. Mapa vládců tuzemského fotbalu v každém okrese i v celém Česku. 5 osobností, které určují tvář nejpopulárnějšího sportu ve vašem okrese. Magazín Vládci fotbalu právě v prodeji na novinových stáncích.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
4: Trénírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz.
7: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
8: Byl jednou jeden zámek a v něm princezna a princ. A ano, které slyšel celý sál. Tahle pohádka může být vaše. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold u Prahy. Obzad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj. A princeznovské prstýnky jsou v ceně. Jak? Registruj se na našem webu a si ve hře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
9: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
10: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
8: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: Radio City, za chvilku je tady šestá. A kamarádi, jak jsme řekli a hned se ze začátku omluvili, zítra tady tyhle trojici nebudeme, ale příští týden jo, nějak se tu prostřídáme, že jo?
1: Jo.
2: Bude to z toho důvodu, jak jste sami dneska slyšeli, Andrejka je silně pod vlivem alkoholu. Podle toho, kolikrát se dneska přeřekla, zakopla, zamotala si jazyk, takže zítra bude odpočívat.
0: Já nevím, co to léčení za týden zmůže, jo, ale
2: ne, aspoň něco. Já tuhle kocovinu.
1: Já už to nikdy neudělám.
2: No a my z těch výparů, co tu musíme rychat, děláme si srandu. Přátelé, milí majitelé rádia, nikdo tu není opilý, jenom jsme se prostě přeřekli. A zítra...
0: Majitelé jsou opilí, já nevím, proč jim to říká.
1: A zítra za trest nepřijdu.
2: Ano, a zítra za trest nepřijde, budeme zpytovat svědomí. Ale bude retro rádio. Poslouchejte, budou skvělý písničky.
0: Retro víkend. Zítra,
1: ahoj.
0: Čau.
1: Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích nepolevují kolony, které se vytvořily v průběhu odpoledne v Kbelské ulici na výjezdu z Metropole, ale také na Pražském okruhu na sjezdu z D5 nebo na výjezdu po D1 až po Mirošovice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Franto, co pa všechno se dá sušit?
6: Ovoce, houby, bylinky i maso.
5: A tvůj bůček?
6: Ten už nestihneš.
7: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
9: Hon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Deváťáci by pomalu měli mít jasno, kam po základní škole. Například na konzervatoř musí podat přihlášku už letos koncem listopadu. Na ostatní školy pak během února. Novinka se týká jednotných přijímaček, které proběhnou 2 dny po sobě. 12. a 13. dubna. Na víceletá gymnázia pak 14. a 15. Ministerstvo financí dnes vydalo druhou emisi takzvaných dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit 3měsíční obligace s výnosem 3,75% ročně. Ten je osvobozen od srážkové daně. Upisovací období pro další emisi dluhopisů plánuje ministerstvo financí v předvánočním čase. Vláda plánuje zvýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. Ministr průmyslu Karel Havlíček společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu Filipín, o které mají české firmy velký zájem. Plánují začátkem příštího roku pracovat.

0: CZ.
1: V průběhu večera a noci většinou polojasno, skoro jasno, k ránu se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1, místy i přízemní mrazíky. A zítra většinou slunečno, teplo, očekáváme polojasnou a skoro jasnou oblohu, maximální teploty 14 až 19. Při déle trvající nízké oblačnosti jen kolem 12 stupňů.
2: Ladíte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, tak jak jste každý všední večer zvyklí. Michal Pospíchal s vámi, dobrý den.

tohle čtvrteční hit radio klasik dohrál Robbie Williams. Feel, písnička, která zní jako velké romantické vyznání, ale ve skutečnosti vznikla v době, kdy Robbie bojoval s vlastními démony. Možná právě proto v ní člověk slyší tolik emocí. Mimochodem, Robbie původně zpíval v Take That, ale teprve na solové dráze se z ní stala jedna z největších britských popových hvězd. Teď se ale vrátíme ještě o pár let zpátky, konkrétně do roku 1983. Italský zpěvák Gazebo tehdy natočil I Like Chopin. Přestože se písnička jmenuje podle slavného skladatele Chopina, jeho hudbu v ní vůbec neuslyšíte. Za to pořádnou dávku osmdesátkové nostalgie. Ano, tohle je Hit Radio Classic.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio. Lucie, šťastný chlap. Kapela, která dokázala český rock dostat do obrovských hal a přitom její písničky pořád fungují, třeba i při obyčejné cestě autem. Tak vás i za volant zdravíme, pokud právě teď tímhle způsobem trávíte čas. Pokud už možná taky jste šťastný chlap nebo žena a máte možnost, že míříte z práce domů. Tak ať vám to s námi pěkně utíká, my vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a taky vybrané hity milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Ranní sprcha, která vás probere.
9: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
8: Jedině v koupelně, která má styl.
9: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
8: Platí do konce října.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
11: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
12: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
16: Tomas Arsov.
17: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
16: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
18: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
19: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
20: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
21: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
22: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
21: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
0: Chceš být nejoblíbenější člověk v Cancu? Vyhraj City Brunch pro 20 lidí. Croissanty, koláče, čerstvé ovoce a dobrá káva. A to všechno u tebe v Cancu. Registruj se na webu Hitradia City. Každé úterý a čtvrtek vyráží City Brunch do dalšího pražského týmu. City Brunch Globuse. Zlepši si náladu.
2: Brunche z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholi. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Dobrý večer přejeme. Tohle byl Tiziano Ferro a jeho Perdono. Jestli jste na začátku nového tisíciletí poslouchali rádio, tuhle písničku jste prostě nemohli minout. Tiziano s ní prorazil daleko za hranice Itálie a dokázal, že italština může v popových hitparádách fungovat úplně stejně dobře jako angličtina. A teď nás čeká další velký hit, tentokrát z roku 1991. Emigrant a Baby Baby. Zajímavé je, že inspirací pro tuhle zamilovaně znějící písničku nebyl žádný nový vztah, ale její malá dcera Miley. Amy ji napsala jako vyjádření mateřské lásky, takže až ji budete poslouchat, možná ji teď uslyšíte úplně jinak. Amy Grant, Baby Baby.

0: Angry Anderson, Suddenly na Hit Radio. Pokud jste kdysi sledovali australský seriál Sousedé, možná si vzpomenete na slavnou svatbu Scotta a Charlene, kterou hráli Jason Donovan a Kylie Minogue. Právě tam tahle balada zazněla a získala si miliony fanoušků. Taková televizní romantika 80. let. My pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. I v těch příštích minutách do konce hoďky stihneme ještě spoustu hitů minulosti. No a pokračovat v nich pochopitelně budeme až do 21. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
12: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
11: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
12: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
11: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
12: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
11: Farma Vraňany, originál, který pozná. Chutí.
13: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Vánoční večírek nebo firemní akce? nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
14: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
15: Lázně Vráž u Písku.
14: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
15: Lázně Vráž u Písku.
14: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
15: Lázně-vráž.cz.
16: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
17: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
18: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
19: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
18: Rodinné oslavy,
19: romantické svatby,
18: firemní setkání
19: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
18: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
19: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
18: Zámek Berchtold.cz.
20: Já jsem nevinnej. Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
21: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
22: Bacha, Benka.
21: Z vězeňského prostředí.
23: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
21: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
24: Tati, co je to hybrid?
25: To je auto.
24: A co je to superhybrid?
25: To je Chery.
26: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 000 korun.
27: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: osmdesátek, devadesátek a milénia na Hit Rádiu.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Tati, kdy bude levnější benzín?
6: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Code v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu.
2: Ladíte Hitrádio, pokračujeme v hudebním speciálu Hitrádio Klasik, dál vám servírujeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Michal Pospíchal s vámi, dobrý večer.

Irene Cara, What a Feeling. Jestli existuje písnička, která vás dokáže přesvědčit, že zvládnete úplně všechno, je to právě tahle. V roce 1983 zazněla ve filmu Flashdance a získala Oscara za nejlepší filmovou píseň. Hudbu k ní složil Giorgio Moroder, jeden z průkopníků elektronické taneční hudby. No a právě u tance ještě zůstaneme, jenom vyměníme filmové studio za pořádnou 90-kovou diskotéku Captain Jack. Tenhle projekt proslavil vojenský styl, uniformy a taneční rytmus, při kterém člověk skoro neví, jestli má tančit nebo nastoupit do řady. Tak si vyberte sami. Captain Jack pokračuje na Hit Radio v hudebním speciálu Hit Radio Classic. A-O-K.

0: Takhle zní čtvrteční Hit Radio. Pro lepší náladu jsme teď hráli The Police a singlovku Don't Stand So Close To Me. Sting tuhle písničku napsal s inspirací ve své vlastní zkušenosti učitele. Je to tak, než se stala světovou rockovou hvězdou, opravdu učil ve škole. Tak jsme teď nabídli trošku i jeho osobní nostalgie. No a nostalgičtí budeme i v těch příštích minutách na Hit Radio. Teď posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám dál servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Vybíráme pro vás to nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Mimochodem už zítra na Hit Radio startuje další tradiční retro víkend. Udereme 15. hodiny, vám budeme hrát jenom ten nejlepší výběr hitů minulosti. A to i v sobotu a v neděli i s našimi kolegy z Hit Radio 90., kteří se na vás budou těšit.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
7: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
8: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
7: A k tomu spousta dalšího čtení.
9: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
10: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
11: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
12: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezony opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
16: Máte spolu 5 let? 7? 10? A on se pořád neptá.
17: Tak mu pomož.
16: Vyhraj svatbu na zámku Berchtold. Obřad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj.
17: A prsteny v kapse.
16: Na kolena si klekne sám. Jak? Registruj se na našem webu a si vehře.
17: My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami.
16: Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
18: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
19: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si zvolili Hit Radio. V hudebním speciálu Hit Radio Classic jsme teď hráli Pet Shop Boys, Opportunities, nebo song známý jako Let's Make Lots of Money. Písnička, která si dělá legraci ze světa, kde se všechno točí kolem peněz, úspěchu a velkých obchodů. No a právě v tom byli Pet Shop Boys opravdoví mistři. Dokázali napsat taneční hit, u kterého si můžete zaspívat refrén, ale zároveň v něm schovali pořádnou dávku ironie. Teď nicméně přijde docela zajímavý kontrast. Od peněz se přesuneme k něčemu, co se za ně koupit nedá. Zdraví, jasná věc. Michael Jackson, Heal the World, skladba z alba Dangerous, kterou Michael považoval za jednu ze svých nejdůležitějších, a její poselství je vlastně docela jednoduché. Tedy něco jako zkusme po sobě nechat svět o něco lepší. Michael Jackson teď pokračuje na Hit Radio.

0: Farao a World of Magic. 90. měli jednu úžasnou vlastnost, stačilo pár tónů ze syntezátoru k tomu pořádný beat a měli jste refrén, který vám zůstal v hlavě celý týden. Německý projekt Farao byl přesně takovým příkladem Eurodance éry a jestli jste na tuhle muziku kdysi chodili na diskotéky, tak doufám, že vás ještě nebolí kolena. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, my vám dál budeme nabízet to nejlepší z minulosti. Za chvilku jsme zpátky i s dalšími hity z 80., 90. a milénia.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
6: Lázně Vráž u Písku.
5: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
6: Lázně Vráž u Písku.
5: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
6: Lázně-vráž.cz.
7: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
8: Pohádkový ladu v kraj,
9: na zámku je pro nás raj.
7: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
9: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
10: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
7: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
11: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Tati, kdy bude levnější benzín?
14: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
15: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
16: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
17: Aquapalas Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
18: Máme pro vás bezva plán.
17: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
18: První, druhý, klidně třetí.
17: Máme i skluzavky pro malé děti.
18: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
17: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
18: Aquapalas Praha.
17: Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
19: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
20: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
21: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
22: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
21: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
22: Když mobily, tak Mironet.
21: Klikni dvakrát.
0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
23: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
24: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
25: Více na kopecký.cz.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
1: Tati, kdy bude levnější benzín?
2: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
3: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Otevíráme další 60-minutovku toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal za mikrofonem. Hit Radio.
6: Is this some sort of hip music?

Taky takhle hraje čtvrteční hit radio Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Tohle byl v roce 1987 jeden z prvních velkých hitů tehdy teprve 19-leté Kylie. Zajímavé je, že producenti, kteří mají ten song na starosti, ho napsali během velmi krátké doby, když Kylie dorazila do Londýna na nahrávání. No a výsledkem byl právě ten obrovský hit, který pomohl proměnit z australské seriálové herečky

v mezinárodní popovou hvězdu. Teď se posuneme o několik let dopředu. 90. Eurodance a německá skupina Culture Beat. Možná si vybavíte jejich megahit Mr. Vain, ale my si teď dáme Got to Get It. Je to přesně ten typ muziky, který vás rozhodně nenechá v klidu. Tak užívejte čtvrteční večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Craig David Hawkinaway, tenhle britský zpěvák byl na začátku tisíciletí jednou z největších hvězd britského R&B a garážového roku. Zajímavé je, že jeho debutové album Born to Do It vydal, když mu bylo pouhých 19 let, takže v době, kdy většina jeho vrstevníků řešila školu, on už dobýval světové hitparády. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Klasike v plném proudu, až do 21. večerní vám nabízíme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Hrajeme vám 80, 90 a taky ty největší hity milénia. Berte to jako takovou malou přípravu na retro víkend, který se už neodmyslitelně blíží. Odstartuje už zítra úderem 15. hodiny a pak až do neděle vám budeme hrát ty největší hity minulosti, tak jak jste třeba v Hit Radio Classic zvyklí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
6: Já jsem nevinnej.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
8: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
9: Bacha, Benka.
8: Z vězeňského prostředí.
10: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
8: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
11: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
12: Nové vydání magazínu Reportér.
13: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
12: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
13: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
12: A k tomu spousta dalšího čtení.
14: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
15: Lázně Vráž u Písku.
14: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
15: Lázně Vráž u Písku.
14: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
15: Lázně-vráž.cz.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
18: Atención, señoras y señores!
19: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
18: Yeso!
19: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
18: La Tropical!
20: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
21: Tati, kdy bude levnější benzín?
22: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
0: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
23: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Čtvrteční večer trávíte s Hitrádiem, hrál MC Sar a Real McCoy, It's On You. Tohle je přesně ten moment, kdy na přelomu 80. a 90. let začala taneční hudba dobývat evropské hitparády. A Real McCoy se později proslavil i obrovskými hity jako Another Night nebo Runaway. Teď nicméně trošku zpomalíme, na Hitrádiu Classic se přesuneme do Karibiku, alespoň hudebně, UB40 a Red Red Wine, určitě znáte. Zajímavé je, že tuhle písničku původně napsal Neil Diamond už v roce 1967, jenže britská reggae kapela UB40 z ní udělala úplně jiný song. No a dokonce ji nenahrála podle Neila Diamonda, ale znala ji od reggae verze Tonyho Tribea. Tehdy vlastně UB40 ani nevěděli o tom, že originálem je tedy verze od Neila Diamonda. Tak si teď taky nalijte skleničku něčeho dobrého, pohodlné křeslo a trochu toho reggae. UB40 na Hit Radio.

0: Shivago a Celebrate the Love. Další důkaz, že 90ky uměly vyrobit taneční melodie, které fungují i po 30 letech. Německý projekt Shivago patřil do éry, kdy evropské diskotéky ovládaly výrazné syntezátory a taky pořádné energické refrény. Tak pokud jste právě teď dostali chuť oprášit staré taneční pohyby, klidně do toho. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to až do 21. Ještě něco stihneme. Tak si to užijte.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo?
3: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
2: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
3: Cože?
2: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
10: Franto, co pa všechno se dá sušit?
11: Ovoce, houby, bylinky i maso.
10: A tvůj bůček?
11: Ten už nestihneš.
12: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
13: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
14: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
15: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
14: a poctivé pivo z místních pivovarů.
15: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
14: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
16: Já jsem nevinný.
17: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
18: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
19: Paka, Benka.
18: Z vězeňského prostředí.
4: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
18: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
7: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
0: Máme pro vás bezva plán.
7: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
0: První, druhý, klidně třetí.
7: Máme i skluzavky pro malé děti.
0: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
7: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
0: Aquapalace Praha.
7: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
20: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: A tohle je všechno. Grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak jak jste zvyklí každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Zítra to bude jiné. Zítra totiž startujeme retro víkend už úderem 15. hodiny. Pro vás po zbytek pátku, celou sobotu a neděli budeme mít právě to nejlepší z našeho hudebního archivu. Těšit se na vás. Navíc o víkendu budou naši kolegové z našeho dabového Hit Radio 90. Tak užívejte další minuty a taky ten nadcházející retro víkend ve znamení těch nejlepších hitů minulosti.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky i maso.
4: A tvůj bůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
7: Tati, kdy bude levnější benzín?
8: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Tomas Arsov.
11: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
10: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio City.
14: Zlepši si náladu.
15: Hit Radio.
16: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Zaležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Tati, kdy bude levnější benzín?
7: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Irisatelier.cz. Merch pro každého.
10: Nové vydání magazínu Reportér.
11: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
10: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
11: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
10: A k tomu spousta dalšího čtení.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Já jsem nevinnej.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Paka, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
16: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
6: Tati, co je to hybrid?
19: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
19: To je Chery.
20: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
21: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
22: Aquapalas Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
23: Máme pro vás bezva plán.
22: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
23: První, druhý, klidně třetí.
22: Máme i skluzavky pro malé děti.
23: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
22: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
23: Aquapalas Praha.
22: Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
24: Přijďte si na výročí vzniku republiky prohlédnout běžně nepřístupné prostory hlavního města Prahy.
25: 28. října vás zveme na den otevřených dveří rezidence primátora,
24: nové radnice
25: a škodových salonků.
24: Nově na vás čekají komentované prohlídky nové radnice.
25: A pro velký úspěch prodloužená výstava k 90. výročí narození Václava Havla, včetně světelné instalace.
24: A nezapomeňte, na všechny komentované prohlídky je nutná online rezervace. Více na praha.eu.
25: Vaše hlavní město Praha.
26: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Praze do ulice Pod dvorem. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
27: Spotřební daň.
0: tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Nová sezóna, nový nebe. Nebecelnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Tomas Arsov.
6: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
5: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
7: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
8: Nové vydání magazínu Reportér.
9: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
8: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
9: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
8: A k tomu spousta dalšího čtení.
10: Atención, señoras y señores!
11: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
10: Yes, so.
11: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
10: La Tropical!
12: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Já jsem nevinnej.
14: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
15: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
16: Paka, Benka.
15: Z vězeňského prostředí.
17: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
15: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
18: Tati, co je to hybrid?
19: To je auto.
18: A co je to superhybrid?
19: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
6: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
2: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
6: Rodinné oslavy,
2: romantické svatby,
6: firemní setkání
2: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
6: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
2: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
6: Zámek Berchtold.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
16: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
16: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
16: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Bacha, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
4: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
7: Hit Radio City.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

dojmem reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Praze na Zenklovu. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
1: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!

0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Benešově na Dukelskou. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
4: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
5: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
4: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
5: Cože?
4: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: To nejlepší ze začátku nového tisíciletí. Největší hity z let 2000 až 2009. Hit Radio Millennium. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.

0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio City.
2: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

0: 件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: zahrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. My lamy víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz